0: Vincente, tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 3 hodiny.
2: Posloucháte Hej Rádio. Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
4: Rádio Hej. Rádio Hej.

0: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 4 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.
8: On your mark.
9: On your mark.
8: Get set.
9: Get set.
8: Now ready.
9: Ready.

0: Opravdové hity prověřené časem.
1: S kytarovými riffy, legendárními hlasy, nad tím hudebními směry.

0: Dobré ráno, bylo 6 hodin, posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time rock for you.
3: Radio Hey.
4: Radio Hey.
5: Pěkné ráno ze studia z Českých Budějovic, 6 hodin a 1 minuta a o slovo se hlásí. Já jsem Marota, ty jsi Mandy, už to vím.
6: Krásné dobré ráno, pondělí 18. května, venku je příjemně chládek, že jo?
5: Já tam ještě nebyl, jak to můžu
6: vidět. Já tam byl.
5: Ty jsi tam byl,
6: 5 stupňů, no.
5: Kolik?
6: 5.
5: No to je super, na skoro konec takhle května.
6: Ano.
5: To mi ho vyndej.
6: Ukaž? No tak já věřím, že jste si víkend dostatečně užili. My teda společně tady s Marotou jsme si užili oba, byť nějaké povinnosti, no ale jsou to povinnosti, které děláme rádi, takže nás to ve své podstatě neuráží. No a nastoupili jsme do nového týdne, stejně jako vy, a já věřím, že jste připraveni vstříc novým zážitkům, že jo, novým zítřkům, jak se říká.
5: Dneska má svátek Nataša, znáš nějakou?
6: Natašu neznám žádnou, Golovou.
5: No a tak to už asi.
6: Ale Natašu jako ne. Ne.
5: Já znám jenom koně.
6: Jo?
5: Ve filmu Černý baroni. Jeď Natašo!
6: Natašo, ano.
5: No,
6: je to tak.
5: Tak přejeme koníčkovi Nataše, ať dostane něco dobrýho.
6: No a jinak prostě, když si skočte na koně, udělejte si hezký večer dneska.
5: Přijízdě na koni spadla z postele. Za chvilku vám povíme, co pro vás budeme mít, jo? Bude
6: je to tak.
5: Lupínek.
6: Krásná ráda.

0: me. Europe na rádiu, hej, 9 minut po 6 hodině.
1: No a my pro vás dneska máme jeden lupen od Live Nation do O2 Areny, protože tam 31. ledna 2027 přijedou Five Fingers Dead Punch.
0: Jenom Finger.
1: Finger? Jak Finger?
0: Ty prostě si můžeš, víš co?
1: Víš, kam si můžeš strčit.
0: Five Finger Dead Punch doprovodí to ještě kapely Bleed From Within a taky Dimitri. No a pokud byste chtěli získat od nás lístek, není problém, podívejte se na sociální síť Rádia Hej, což je Facebook, tam je video a v něm návod, jak ten lupen můžete získat.
1: No, já myslím, že bych neponechal vůbec nic náhodě, jenom můžete si říct, je to až v lednu, no ale tyhle věci je třeba mít pořešený, pokud možno co nejdříve.
0: Tak oni jsou trošku v laufu, ty Five Finger Dead Punch, takže se může stát, že se to klidně vyprodá. Ty tady koukám, že dokonce vydali novej single Eye of the Storm.
1: No, já jsem to taky čet.
0: No, vlastně to v obouzce.
1: Asi jo, no. Nebude to jenom třeba strom?
0: Strom tam nepíšou, ne? Storm. A no, teď dobře. Jak furt prší, víte, oni asi tady se byli podívat u
1: no
0: nás.
1: No to ti povím teda, to
0: no. No furt prší, no, jako neprší furt, víte, ale teď zrovna pršelo, no.
1: No tak jako, hele, voda je třeba, je celkem sucho, že jo, vy co se rejpete v záhoně, tak to jasně poznáte, já jsem to poznal minulý víkend,
0: no.
1: Když jsem plel. Jo?
0: Taková plačka, plečka.
1: Plečka, no, jsem, ale tak hele, je třeba umět všechno a člověk si tak jako musí odpočinout, no. A tím, že se hrabete v zemi, tak se zároveň uzemňujete, že ano, jo?
0: Ano, a hlavně se člověk hrabe v zemi, protože si je vědomý toho, že už tam brzo půjde.
1: Tak je třeba příprava, trošku si to ošehat, že jo, jak se
0: no,
1: říká.
0: Čím si starší, cítíš právě...
1: Víc tě to voní.
0: No, víc tě to voní, no. No.
1: Takže... Tak ale jedno je jistý, že prostě do té země musíme všichni, že jo, dřív nebo později, no, tak.
0: A ty, co dělají furt ohničky, tak ty chtějí být zpopelněný, jo.
1: Kdysi dávno jsem teda ohníček čet, jako...
0: No to byl super časopis.
1: To byl Barbánek na konci, viď?
0: A on měl takový dobrý formát.
1: Jo, jo, ohníček, byl taky, že... já nevím, co to ano. Bylo za velikost, A5, nebo něco.
0: No, že to nebylo jako na vejšku,
1: ale
0: bylo
1: to, to spíš na štířku.
0: Ano, jsi mohl takhle krásně listovat. Ano, Barbánek, no, no pozor,
1: Barbánek,
0: všem.
1: No, to byl komiks tenkrát.
0: No to si vyndal, ale smrtivo, takový Barbánek, hele.
1: Štědlístek, Barbánek, co si budeme povídat, viď?
0: To bylo čtivo.
1: To bylo čtivo.
0: No, pak, hoteli, tak no. To, pak to přišlo jinak, no. Pak to byl Leo a...
1: Inspirace.
0: Extáze. České ložnice.
1: No jo, no, tak časy se mění, no. A tak komiks to taky byl, viď?
0: Byl to komiks.
1: Akorát tam nebylo čtení, no.
0: Ty bubliny nám chyběly u toho. No ale, když to takhle dneska srovnám, Zlatý Barbánek.
1: To teda.
0: No, to ti povím.

Dnes bude většinou oblačno, odpoledne místy přehánky i ojedinělé bouřky. Nejvyšší denní teploty 23 až 28 stupňů Celsia a foukat má mírný jihozápadní vítr. Bio 1 mírná zátěž. Hezký den všem posluchačům Hey Rádia i Sázava přeje Veronika.

0: svítí na rádiu, hej, posloucháte rokovou rádiovku při pondělí za mikrofonem Marota Mandy.
1: No a včera jsme měli zásadní milník, protože oslavil 77. narozeniny Jirka Kornů. No, to je za mě jako důležitá zásadní zpráva, ať je to jakýkoliv druh muziky, prostě Jirka Korn je ikona.
0: No. Před hájovnou stojí zaražený pilot. Trhák.
1: Jo, jasně.
0: Vyndejte no. Tady tam do té díry pana Korna. Tak doufám, že dneska to, no včera to Jirka neoslavil tím, že ho někdo strčil do nějaký díry před hájovnu.
1: Nebo on, to je jedno. Hudební kariéru prostě odstartoval v 60. letech minulého století ve skupině Rebels. V následující dekádě byl 2 roky členem kapely Olympic, kde hrál na basu a zpíval, což asi všichni víte. No a následně zahájil solovou kariéru, během které vyzkoušel snad všechny hudební styly. No a v novém tisíciletí se stal členem vokálního kvarteta Fortet. No a v roce 2023 ho Česká hudební akademie uvedla do síně slávy Cen Anděl.
0: S tím Olympikem, co jsem někde čet, už nevím, jestli pravda, nebo jsem to poplet, a nepoplet, asi ne. Oni hodně z toho Olympiku nějak potom, tak nějak bylo...
1: Odejít,
0: protože oni ty ženský chodili...
1: Jenom za ním.
0: Ne na Olympik, ale na Korna, že jo. Takže asi fešák to byl.
1: No tak on měl takovou, to byla ta doba, no, kdy se nosili, ty, úplně to vidím, ne, ty pejzy.
0: No, mám rád, jako, no.
1: Jo, Jirka
0: se líbí ta jeho tvorba, ty desky jsou super, jako.
1: No. On fakt skákal z jednoho do druhého, no.
0: Té, co snídá právě té.
1: Pak mi zůstal Hans van Dijk, no, nech se asi čaj.
0: No tak to je s Čokem,
1: jo? Tam jsem byl já, protože tenkrát zaregistroval jako malý chlapec, ne?
0: A pak mám rád album To znám, to dělal s tou jeho, když s Kateřinou Koronovou, tam je šlap, že tam je ta písnička, šlap po mě klidně Kanadou, já chci křičet oj, oj, oj, se tak dělal, to je super, no. Skinheadka vyholená, to je dobrá písně, a to album se mne To znám.
1: Rané 90.
0: Nebo opět, no ale prostě měl ten pořád celé, vy to víš, ne, to znám, ne. Jo, to dělal s Kačenom, no. A tam byly právě ty písničky z toho pořadu na té desce, to je super.
1: No tak nicméně, Jirkovi přejeme hodně štěstí, zdraví ještě do dalších let, ať se mu furt daří, on dědek člověče, ten je furt vitální, a když jsem tuhle viděl někde ty záběry z těch jeho vystoupení a co jsem s lidma mluvil, kdo na něm byli, tak jsou z toho všichni v úžasu, že to Jirkovi fakt furt šlape, no.
0: Je teda zajímavý, že nedávno někde hrál. Myslím, že kamarád to zaregistroval a překvapilo ho, že, nebo zvukař, že překvapilo ho, že tady tak ty slavné jako osobnosti, když jsou teda zpěváci a živí je to,
1: no.
0: Že oni si nevozí vlastní mikrofon.
1: Ne.
0: Že nechají jako na tom zvukařovi, aby mu dal teda mikrofon, když ty bacily, že jo, tak já bejt zpěvák tohle formátu, tak si ten mikrofon snad přivezu, ne, vlastní, abych chytal do vlastního, já třeba mám svůj náhubek, že jo, na mikrofon, abych nechytal právě bacily od různých mikrofonů, já teda si vozím svůj mikrofon, a to no. Se nula.
1: Tak třeba ne každý takhle přemýšlí jako ty, já třeba osobně
0: bych se
1: tak,
0: teda bál, že
1: já bych čapnu, to taky jako, tak dělal. No. Jo, bez pochyby. No. Jsou taky autáci dva, no, tak no. Jako tomu rozumím.
0: Já si vozím všechno svoje.
1: Ano.
0: A ještě teda jedno z takových smutnější, tady máme výročí dneska v roce 2017, bohužel se zasmrtil Chris Cornell, geniální hlas kapely Soundgarden, Audioslave, neuvěřitelný hlas, co ten člověk jako, na život to nebylo ono teda, tomu moc nešlo, ale v těch nahrávkách si myslím, že to je barva, teda to je barva.
1: Studiovka.
0: To je barva. No. Takže Chrise, zdravíme tam nahoru a Jirkovi jsme popřáli ke včerejším narozeninám.
1: No a vy mějte pěkný den a pokud máte dneska narozeniny, tak vám samozřejmě přejeme všechno nejlepší z rokové rádio.

0: pravidelný proud neoposlouchané hudby. To je Hey Radio. Hey
1: Radio. Hey Radio. Posloucháte rádio Hey, rocková rádiovka v plný palbě, 6.34, aktuální čas, no a pojďme si říct, že festival Basin Fire Fest se nám blíží ve dnech 24. až 27. června, to celý vypukne jako obvykle ve Spáleném Poříčí, no a je to opět našlapaný, vystoupí ve čtvrtek například Wasp, pátek Steel Panther a sobota bude patřit Napalm Death nebo Apokalyptice. No, dokonce vystoupí ve čtvrtek i moje oblíbená kapela 13. století, kterou jsem teď nedávno viděl v Havlíčkově Brodě, kde jsme hráli s kapelou. A já jsem 13. století věnoval středeční Marotovo Ray, takže si poslechneme od nich celé album Amulet, což je jejich první deska. Naprosto vynikající věc,
2: no, nejenom, že tam spoustu kapel vystoupí, ale vy můžete vystoupit třeba z komfortní zóny, to je teď tak jako strašně moderní, že jo, byste nezůstali tak jako sedět na jednom místě, měli takovou tu pohodu, všechno je jistý, že jo, plat a tak dále. Pojďme zkusit společně vystoupit z té komfortní zóny.
1: Tak vám teď jako jít nebo?
2: No normálně jenom vystoupíš, to stačí, vystoupíš z autobusu nebo něco, ty už si vystoupil dávno, ty už to dělat nemusíš, ty už to mi jedeš.
1: Já právě nevím, jestli jsem někdy měl nějakou komfortní zónu.
2: No měl, tak jako zaměstnanec většinou komfortní zónu máš, že jo?
1: Protože no, já jsem nikdy nebyl zaměstnanec.
2: Byl, ne?
1: Nikdy.
2: Ježíš, tak promiň, tak Mára se jako z vystoupení z komfortní zóny.
1: Jo, dobře, tak dejme tomu, že v půjčovně CDček před 50, kolik je mi? Před 30 lety.
2: No dobře, byl jsem tam. A tohle to asi zřejmě teda, jak já jsem to jako pochopil, je to vystoupení z té komfortní zóny, kdy máš jako všechno jistý, si řekneš pohoda, jo, i když tě to hrozně sere, že jo, všude a tak dále, ale seš v tom prostě zarytě furt, protože to je jistý příjem a tak dále. Hele, já se k tomu odhodlávám strašně dlouho.
1: A komu ti prospěje, že vystoupíš?
2: Vystoupíš, no. Tak dřív se vystupovalo ze strany, teď se vystupuje z komfortní zóny.
1: Tak ještě zpátky, a co to má společného s tím festivalem?
2: Vůbec nic. Jenom to vystoupení.
1: Jo, název, dobře, no. Tak ty vystoupení z komfortní zóny na Basin Fire Festu asi úplně neproběhnou, a když teda dáte práci výpověď a Petr na festiák cítí lej, tak je to určitý vystoupení z komfortní zóny.
2: Je to tak.
1: Kdybyste chtěli někdo získat lístek na Basin Fire Fest, máme, takže můžete klidně napsat si na buď Instagram Mandinator TV, nebo Marotosaurus, nebo případně využít Instagram rokový rádiovky, nebo prostě toho je tolik.
2: Kolik těch lístků máme?
1: Pět.
2: Pět, výborně. Tak jsi tam řekl jenom tři. Tak ty jsi nechával dva do foroty, viď? Máme.
1: Jo, takhle, no. Máme, takže pětkrát máme. No, takže ještě pět.
2: No, takže pište.
1: Ne, jeden už jsem dál.
2: No, tak čtyři, nezmatkuj.
1: Takže takhle to je, jo?
2: No, tak si dáme další muziku a mějte dobré ráno a nechte si chutnat, pokud právě snídáte.
1: No, vidíš to.

0: No vidíte to, jak to pěkně dohrálo. A my tady pěkně koukáme, viď, úplně do zdi.
1: Co se tady jako děje?
0: Ale už jsme to zaregistrovali a je to v pořádku.
1: No hele, nicméně, napustit sudy, vyčistit bazény, začít zalévat, no a květen prověří hadice, kohoutky i čerpadla, které před zimu odpočívaly. No a Neptun má velký výběr všeho kolem vody, obchod najdete na Rudolfovské 113 tady v Českých Budějovicích, no a nebo naštivte web neptun.cz. No a mám tady jeden neobvyklý zásah, který provedla švýcarská policie, když na severozápadě země dočasně uzavřela dálnici v obou směrech, aby zachránila kachní rodinku, která zabloudila na komunikaci a v dělícím pruhu uvázla v odvodňovacím kanálu. No a já chci navázat na to, že my tady v Budících máme taky jednu raditu. V Litvínovicích je tady labutí rodinka s malýma labutěma. Je tam speciální značka v Litvínovicích, už jsem na to koukal, na tu reportáž, když jsem to slyšel, že tam pozor, jsou labutě a přecházejí s mladýma přes silnici, takže tam všichni zastaví. No, takže my tady taky jsme takový světový, že jo, v Budějcích.
0: No, no prosím.
1: No, to si nezaregistroval.
0: Ne.
1: Na labutí viděl jsem krásnou reportáře, labuťák, že ne první, 4 nebo 3 labuťátka a stará labuť za nima.
0: Já právě teď jsem jel do Lomnice na Dlužnici a tam byl labuť, ale má kolotoč.
1: Byly tam značky?
0: Jak značky?
1: Pozor labutě.
0: Ne, nebyly, ale chtěl jsem si, já mám rád labutě, tak a byl zavřený ho zrovna.
1: Mám rád labutě. Mě jako zajímalo, jestli třeba na těch akcích mývají jako s tímhle letovým provozem, jako víš, ano, budou tady lítat labutě dneska, tak aby na to dávali bacha, jo, v letovém provozu.
0: Ale může se stát, že takový dron se střetne z labutí.
1: To je pravda.
0: No. To s touhle třeba běžný. Konkrétně, no. A to by byla potom srážka.
1: Ježišmarja.
0: No. Že oni ty majitelé tady těch kolotočí musí hlásit, že teď právě zrovna zlétá labutě a myslím, že už i jsou zakázaný ty páčky, že nesmí být... Jo, oni vždycky řvou, že jo. Držte nám ty páčky nahoře, no. A ano. Teď si myslím, že už takhle do vysoko ta labuť nemůže, kvůli právě tomu prostoru pro ty drony, aby nedošlo k nějaký kolizi.
1: No... Je to tak, ale co už jsem tak jako zjistil, je to sice blbost, ale oni už dneska nemají páčky, mají joysticky, ty nový modely.
0: Ne.
1: No jo, mám kamaráda, který labutě má a ten to povídal.
0: To myslíš, že nemá tu páku?
1: Ne, má to prý normálně jenom joystick.
0: To vždycky vrzala. No, tak to je.
1: Já jsem na labutích nikdy nevěl až nahoru. Proč? Já jsem se bál.
0: Těho jako.
1: A lítal tak v půlce.
0: Já jsem.
1: Ne, fakt. V životě jsem na labutích nebyl úplně až na maximum.
0: Je pravda, že trávno se nahoře trošku třese?
1: No.
0: Ale ve finále, kolikrát letíš letadlem, je to podobný.
1: Co jo, no. A mě vždycky říkali, když jsem letěl poprvé letadlem, hele, to je jako když jedeš přes přejezd, když jsou turbulence. Říkám, dobrý, fajn, tak mě uklidnili. Tak jsem si radši dal 5-12 a bylo mi líp, no.
0: Letadle?
1: Ano, ne, už před letadlem.
0: Jo, před letadlem. No, no co jsi utratil dost, taký pivo na letiště,
1: no,
0: to je drahý.
1: No jo, no. V roce 2002, kolik to mohlo stát, 80 korun tenkrát už, no.
0: Mandáti ty žijou, víš, ty už někam jedou, jak to stojí za to. Nedej bože, aby vám neuletělo letadlo jako mě z Londýna. Jsem musel pak 8 hodin strávit na letišti a to víš, to jsem utratil víc než za celou dovolenou v Londýně.
1: To je strašné.
0: Pozor na to.
1: Takže hlídejte si lety, že vás někde vyvolávají, tak abyste nepřišli pozdě. No i to se může stát.
0: Jednou jsem běžel až nakonec z toho celého termina, teda od letiště, že tam mi to letělo a hele, chybělo hodně málo.
1: Jo.
0: Mě přesunul let, ne? A říkám, kde to je? A teď to bylo úplně na konci. Jsme běželi a ještě tam máš takový ty pojízdní. Víš, ty zrychlovací pásy. No, tak stihl jsem to, ale bylo to hele ochlup.
1: A odkud se letěli z Heathrow?
0: Co?
1: Z Heathrow?
0: Ty tohle to nebylo, a čekaj, to bylo asi...
1: To je to druhý, ono je tam taky jedno menší.
0: No tak to, ale já už nevím, prosím, je to možný.
1: Luton, jo, v Lutonu.
0: A už nevím, hele.
1: Luton,
0: to už ti nedám dohromady. To by si chtěl po mně moc.
1: No, oni jsou dvě, na kterých se tam právě přistávají, tak to bylo asi tohleto o něco menší. Tam
0: je to možný, jo.
1: No, tak jo.
0: Tak pěkný ráno.
1: Krásné ráno.

0: minut stále.
1: Teď až,
0: jo? No, moc by tady nešavluj. 6 hodin 57 minut posloucháte Rokovou rádiovku ze studia Českých Budějovic. No a Mára pro vás něco má.
1: My tady taky na jihu Čech máme taky festivaly. A kvalitní festivaly. Dokonce ve dnech 12. června až 14. 12. června až 14. června se na Dubíku v Českém Krumlově uskuteční Bikers Fest. Už to bude čtvrtý ročník a už je dokonce tady napsaný rozpis kapel, takže v pátek v 6 hodin to odstartuje kapela Prasátor. No, po něch Hejtman, pak se do toho pustí taky Krypto, no a sobota bude taková nabitější, tam od 1 hodiny to rozsvítí Capybara, pak přijde Metallica, Czech Tribute Band, Dark Angels, dokonce Pumpkins, to bude asi, předpokládám, jakýsi tribut kapely Halloween, ve 8 tlustá Berta a celý nám to zakončí Miloš Dodo Doležal a jeho Vitacit. Jestli jako nevíte, kde je na Dubíku, v Českém Krumlově je, tak je to nedaleko Zámecký zahrady. Jo, dokonce vás tam tak nějak nemine parkování na místě zadarmo a můžete tam si přivést i stan a stanovat.
0: To je skvělý. A hejtman, ty budou asi z Třeboně, viď?
1: Hele, nevím, já teď úplně bych
0: nekecal. Rydní hejtman, no.
1: No, asi nebudou z Třeboně.
0: No, to je jedno, to je zase myšlenkové pochody. No. Takže každopádně, jestli, tak vyražte, ukaž mi ten datum 12. až 14. 6.
1: No. No, Bikers Fest, už čtvrtý ročník, pěkně na Dubíku v Českém Krumlově.
0: To je paráda. Já se ještě vrátím k tomu, předtím nám dohrál Ozzy Osbourne, že jo? A včera jsem někde zaregistroval, protože teď je jako moderní dělat takový ty filmy, že jo? Začali to Queeni, teď byl Michael Jackson a už jsem dokonce zaregistroval, že takovýhle jako životopisný film budou právě připravovat pro Ozzyho.
1: A to bude životopisný film jako o čem?
0: No, byl akorát late, že jo?
1: No, právě, no. Tak jako, co tam jako
0: no, tak zajímavý, no. Tak třeba se lidi některý přiučí, že se to dá dělat ještě jinak, vy? No, nevím.
1: Já jsem dokumentu o Motley Crue viděl, když tam Ozzy šňupal mravence. Moc příjemný.
0: Jaký to asi bylo? No tak bylo to takový živý, no, no pojďme si říct.
1: Takže teď si bude ten dokument o tom duchu, tak asi nemusím vidět.
0: No,
1: to si radši pustím nějaký osvědí alba. Ale tak uvidíme. Třeba tam bude i něco tak nějak důležitýho.

0: Malovan. Malované děti. Byl jsi pionýr?
1: Jo, byl jsem pionýr.
0: A? Co ti to?
1: No, myslím, že docela jo.
0: A chodil jsi do pionýra?
1: Chodil jsem do pionýra a samozřejmě někoho jsem nepráskal, viď.
0: Ne?
1: Ne, bylo to fajn, tak jako, hele, každá doba má svý, jako dítě to úplně nevnímáš, máš nějakou zajímavou činnost, tak se tomu věnuješ. No, takže a? Jiskra, pionýr, dobrý, jo. V pohodě to
0: bylo. A měli jsi tam nějaké efešné pionýrky?
1: No, ty, co měli, co? Ne? Měli jsme tam fešné pionýrky.
0: A měl jsi pionýra potom, když jsi byl to už jako větší?
1: Neměl jsem pionýra, jenom jsem si na něm párkrát sjel.
0: No, jo.
1: Měl ho kamarád. No.
0: A babetu? No.
1: Babetu jsem taky, na té jsem se taky
0: zjistil. No děda, jsem na babetě jezdil. No, super, babeta bomba.
1: No a hlavně jsem musel šlapat, bylo to trošku prčí. Ona to bylo těžší, ale nebylo to úplně lehký.
0: Max nějak šlápa, už to pak jelo.
1: No a když ti došel benzín, viď?
0: No. Jo, my tady musíme poděkovat na naší posluchačce Blance, která nám tady
1: Bláňo, dík.
0: poradila, že skupina Hejtman není Střeboně,
1: ano,
0: jak
1: děkujeme.
0: Tady kolega myslel, že to je Rybník. Vypadá to, že jsou z Prahy, co jsem tady pochopil teda. No.
1: No, tak jsme si to vyjasnili.
0: Ale dobrý, když nevíš, máme posluchači, oni nám poradí.
1: My moc krát děkujeme.
0: Tímto zdravíme Blanku a připomínáme, že dneska pro vás máme od Live Nation Lupen na Fifing Red Punch, který 31. ledna příštího roku tady na Mandyho narozeniny vystoupí v O2 Aréně. Mandy si je pozval. Ale nebude tam.
1: Ale nebudu tam. No, tak
0: to udělal pro vás.
1: Přesně tak.
0: Abyste měli nějaký zážitek v takhle lednu. A lístek to máme. Kdybyste ho chtěli, můžete se podívat na naše sociální sítě. Rádia Hej. Nebo Instagram Rokový rádiovky. Tam je návod, jak lístek získat.
1: No, už jsem trošku nahlížel. Už víte přesně, co asi zhruba dělat. Nicméně, že jo, ještě to není u konce. Takže pište, sdílejte. Já myslím, že to bude jistě dnes, zítra, pozítří vyřešeno.
0: Co? Tak si se vykecal.

0: Hana Vondráčková trošku v angličtině a ty se ptáš, co já vím, že Helčák má výslovnost, víš to?
1: Takže to oni převzali, viď?
0: No jasně.
1: Helča, no,
0: Helena to vlastně vymyslela, ABBA to převzala a vlastně tady Advance to vlastně vzali od ABBY. Takhle je příběh písně.
1: No,
0: a ještě to vlastně hodili do angličtiny, že se to český přispělo blbě, viď? No, a ty se ptáš, co já, to samozřejmě.
1: A pak ještě natočili ten seriál Helena a její chlapci podle toho, ne?
0: No tak to je určitě ono.
1: No, takže to má velkou spojitost, jsme rádi a musíme si taky zaspívat písničku Řidič, ten těžký chleba má. No ale není to tak u společnosti Robert Janák SRO, která je partnerem Brokové rádiovky a ta právě hledá řidiče skupiny CAE pro mezinárodní dopravu. Pracujete od pondělí do pátku, víkendy volný, můžete získat náborový příspěvek 50 000 korun, motivující mzdu, roční prémie a nějaký ten firemní benefit, což už je dneska standard. No a čeká tě moderní vozový park, přátelský kolektiv ve stabilní české firmě. No a pokud právě ty chceš nastartovat kariéru řidiče, více najdeš na webu robertjanák.cz.
0: Já tady koukám ještě na internety a tady jsem zjistil takovou šokující informaci, že Oli Sykes, frontman kapely Bring Me the Horizon, tak nějak dostal ránu na pódium, trefil ho mobil.
1: Tak třeba potom po něm někdo hodil, jak mu dělá selfiečko, ne?
0: No, normálně fanoušek prostě po něm hodil tohle, telefon.
1: No tak jestli měl drahej, tak je teda...
0: No právě, no, tak jestli to má nějaká Nokia, viď?
1: No, 51 desítka, no.
0: Cena. Ale tady to házení věcí na pódium, to je příšernost. Já jsem to mají jednou zažil, což bylo příšerný. Jsme hráli, to jsem byl ještě mladý, jsme hráli s nějakým kulturáku s Vildou Čokem.
1: No.
0: A... představ si normálně, do dneška si to pamatuju, ten Vilda z toho byl tak konsternovaný, že se mám rozbrečil, normálně po něm nějaký blb hodil půl litr s pivem.
1: Jako
0: přímo normálně
1: skleněnej?
0: Na půl, ano, skleněnej, ne jako kelímek, ale skleněnej půl litr s pivem. Vedle obličeje ho to trošku tohle, ale ten byl úplně hotovej. Já jsem říkal, to se jim pravda. A to už tenkrát se takhle věci teda děli, takže takovej telefon, Oli Sykes, to buď v klidu. U nás těch chází tady půl litry.
1: Hele, no a zase na druhou stranu, teď je hrozně moderní říct, hodil někdo po něm jakoby půl litr. No?
0: Jak jakoby půl litr, buď to je půl litr.
1: Nevím, nebo... no nevím, dneska se to strašně používá.
0: Jo, myslíš to jakoby, že se dává
1: jakoby,
0: všude.
1: No. No, tak někdo po něm jakoby hodil půl litr.
0: Taky jsem kdysi s tímhle problémy, když jsem moderoval tak jinde, tak jsem tohle furt říkal, pak jsem se to dlouho zbavoval toho.
1: No, tak když
0: teď to... už to doufám neříkám teda.
1: Ne.
0: Neslyšel
1: jsem. Já to sleduju, tohle by mě hned zatáhlo za uši, protože mě to tahá všude kolem venku.
0: Dobře.
1: Takže tady to neslyším od tebe. Ano, je to pryč. Ta terapie proběhla.
0: Tak my pokračujeme dál v další muzice a přejeme všem posluchačům rádia, hej, kvalitní ráno.
1: Krásné ráno.

0: Pumpa na rádiu Hey, 7:05 a naše rádiovka se pomalu a jistě chýlí ke konci.
1: No, musíme ještě taky zmínit, že partnerem rádiovky je dopravní podnik města České Budějovice, se kterým můžete vyrazit na výlet a potěší to hlavně děti, protože dopravní podnik vyráží do zoo v Jihlavě, ale i do jihlavského podzemí. Prostě ideální výlet pro rodinu s dětmi. Výlet je 6. června, odjezd areálu dopravního podniku města České Budějovice. No a cena je od 420 korun. Bližší info najdete na webu dopravní podnik města, ne, dpmcb.cz.
0: No jak je to u Budějcích, ne?
1: No, je to u Budějcích, ne?
0: No správně to řekl dobře.
1: No, no, tak jsem chtěl říct tu webovou stránku, no, jsem to poplet.
0: A tak řekl jsi nebo ne?
1: No, řekl jsem jí dpmcb.cz. No a ještě jsem zaregistroval člověče jednu věc.
0: O?
1: Nová deska Def Leppard.
0: Zase?
1: No zase, je to tak, hele. Materiál prý vydá na dvě alba, zpěvák Joe Elliott se v novém rozhovoru rozpovídal o aktuálním dění v táboře rockových legend, no a hlavním tématem byl čerstvý single, který kapela vypustila koncem ledna těsně před startem své velkolepé rezidence v Las Vegas.
0: Já miluju Def Leppard, ale od jistý desky už neposlouchám.
1: Ne?
0: Ne.
1: Proč?
0: Protože se mi to vůbec nelíbí. Ale ty prvních pět alb, to je neuvěřitelný teda.
1: Jo?
0: To je hotovo.
1: Jo, tak něco
0: Hysteria, Adrenalize, ne. High and Dry, jsou bomby strašný. Pyromány, ano to.
1: Ty to takhle máš, ne? Ty, já vždycky jsem takový jako trošku v tomhletom lajdák. Já slyším jednu, dvě a ty jako
0: oni pak právě začali trošku experimentovat s tím stylem a už se jim to jako úplně nedařilo a pak se zkusili vrátit zpátky do toho stylu, s kterým slavili úspěch právě v 80. a 90. letech, no ale to taky už prostě. To už neuděláš, no, to je.
1: To je zvláštní, jako tohle prostě nedokážeš asi úplně odhadnout, jakým způsobem to bude fungovat, že jo? Hmm. Je to taková, řekněme, alchymie.
0: Ale pojďme si říct, že naživo kapela stále je vynikající. Když jsem je viděl v Dublinu, tak přehráli celou Hysterii a hele, to byl zážitek, člověče, to ti byla bomba. Byl jsem úplně vepředu, že tam je to ta hala taková menší, takže stojíš úplně jako u pódy a vidíš.
1: Takže
0: to.
1: Jsi byl mezi ukazovačema.
0: Jako hrozičema? No, no ne, tak zahrozil jsem si.
1: No samozřejmě, kdo nehrozí, neznamená vůbec.
0: Tak přejeme Def Leppard, ať ta deska se jim povede trošku líp než ta předešlá, ta byla strašně dlouhá, to už nešlo fakt urvat, tak hoši zkrátit a jo, a méně je někdy více.
1: Ano, no. Je to tak. Full Time Rock.

0: Blacksta Riders nám uzavírají úplně komplet dnešní rokovou rádiovku a to je od nás tohle by se říct všechno.
1: No, my vám děkujeme za přízeň, popřeme vám hezký den a samozřejmě nezapomeňte sledovat sociální sítě Hey Rádia, rokový rádiovky, Mandinátor TV, Marotosaurus. No, my tam vždycky takhle něco občas vložíme. No.
0: Dneska jsme rozdávali lístky na, nebo lístek na Five Finger Death Punch, už je to fuč, získal ho Blanka, tím to gratulujeme.
1: Bláňo, gratulujeme a užijte si to, jo?
0: Pěkně dcerou sebou vem, jo, a holky nedělejte nám tam...
1: Jedinou dceru má a ta musí být má. Nevím, proč mě to napadlo. To byla legrace, no.
0: Tak, jako. Tak se asi dneska máš básnické střevo.
1: Asi teda, no. Je to tam cítit lehce.
0: Aha, dobře, tak ještě, že jdeš domů teď.
1: Jo, ještě, že už jdu domů. No, ještě máme moudro na závěr. Když muž otvírá dveře auta své ženě, je to buď nové auto, no, anebo nová žena.
0: Já myslím, když muž se ženou snídá.
1: Když muž zelenou snídá, zelenou. To můžete snídat taky.
0: Tak si mějte pěkně.
1: Krásný den. Ahoj. Myslete pozitivně, jo? Všechno dobře.
2: Pane docente, pane docente, tak už je to tady.
3: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
2: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
3: Přehrajte mi to ještě jednou.
4: Rock on air every day.
3: To jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio

0: ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
1: Příští stanice, Rádio Hej.
2: Rádio Hej. Zůstaň s námi na Hej.

0: Krásné dobré ráno, 8 hodina, zkouška zvuku za námi, my za okamžik startujeme. Dobré ráno, ranní éter, ranní proud.
1: Radio Hey. Chcete nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
2: Bylo 8 hodin. Posloucháte Hey Radio.
3: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
0: Ranní proud vám přináší stavební holding, jeden z největších stavebních holdingů v České republice, Enteria Pardubice.

dnešní pondělní éter jsme odstartovali skvělou muzikou a kapelou formací Simple Plan. Každopádně my se podíváme na další muziku Michal Kiske a ta další nás čeká, také informace přijdou. Třetí minuta krátce po celé po 8 raní.

velmi příjemnou muzikou v ranním proudu, v ranním éteru přišel také Michal Kiske. Dnes 18. května. Svátek slaví Nataša.

0: Počasí.
1: Dnes bude polojasno až oblačno, ojedinělé přehánky. Nejvyšší denní teploty 15 až 20, na východě 13 stupňů Celsia. Teplota v 1000 metrech na horách 10 stupňů, v Beskydech kolem 5. Foukat má slabý proměnlivý vítr. Bio 1 mírná zátěž. Dnešní předpověď počasí pro vás připravila Verča.
2: Veroniko, děkujeme. Bonus Scott, to je další skvělá muzika. YouTube, krátce a těsně po 8:45. Hezké ráno.

0: Radio Hey.
1: Profesionálové vědí, že kvalita barev rozhoduje. Klema Barvy, největší specializovaná prodejna barev a laků v Pardubicích. Klema Barvy, nabízíme špičkové nátěrové hmoty od značek, jako jsou Tikurila, Jup, Het, Remers, Osmo a další. Poskytujeme odborné poradenství a individuální přístup pro profesionály i pro váš domov. Klema Barvy, místo, kde barvám opravdu rozumíme. Hradištská 407, areál JIP, Staré Hradiště.
2: M-Car Studio. M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
3: Bernard Fest je tady. Lucie, Dimitri, Tři sestry, Olympik, Marie Rotrová, Marfo a další hvězdy. 19. a 20. června v Humpolci. Dva dny skvělé muziky, dobrého piva a jedinečné atmosféry. Vstupenky na bernardfest.cz.

0: Ano, je tady ten správný čas a 18. k tomu všemu ještě 18. května pondělí. Svátek má na to, jak jsme zmínili, ale každopádně teď už je tady Honza Riedl, ředitel svý silnice a dálnic, tiskový mluvčí. Honzo, krásné ráno, slyšíme se.
1: Slyšíme se perfektně, tady pražská magistrála, všechny vás zdravím, po takovýhle muzice se mi vůbec nechce mluvit rychle, ale těch informací je tolik, že se bez toho neobejdeme.
0: Ano.
1: Doufám, že se máte všichni krásně, i když teda, když se podívám dneska na mapu dopravního zatížení těch hlavních tepen, a to nejenom kolem Prahy, ale samozřejmě i u Brna, třeba ten příjezd od Bratislavy, tak samozřejmě si říkám, že trošku by to zrychlit chtělo, a to nejenom samozřejmě mluvení, ale především výstavbu dostavbu těch klíčových částí dálniční, ale i silniční sítě. Takže opravdu, když se podívám, ale to se můžete podívat taky na mapy, kde uvidíte prostě takový ty tmavší odstíny toho dopravního zatížení, tak přesně vidíte, kde buď stavíme, nebo se chystáme stavět. To znamená, že typicky kolem Prahy v tuhle chvíli opravdu, když stavíme tu propojku mezi Černým mostem Běchovicem a D1, tak vidíte, jak je tam červená štěrbolská radiála, tudíž opravdu tohle je moc třeba. Už jste určitě zaregistrovali, že začínáme technickou přípravou a budeme bourat mosty nad Pražským okruhem mezi Barandovem a D5, aby jsme to tady mohli rozšířit, protože ty původní mosty byly postaveny na užší dálnici, takže tam, když se podíváte na dnešní dopravu, je to tam úplně stejně tak jako dojezd D5 do Prahy, no to nepočítám samozřejmě tu nehodu a není jediná na té D5, nebo v tuhle chvíli to není až tak vidět na mapě dopravního zatížení, jako dojezd od Mladý Boleslavy 10 nebo od Hradce Poděbrad 11. Tam je to zelený v tuhle chvíli, ale samozřejmě teď už opadá ta hlavní ranní špička, která jezdila tak od 7, od 7:45 do 8, takže v tuhle chvíli opravdu je krásně na mapě, která vůbec nepočítá se stavbama, vidět, co všechno je třeba postavit.
0: Nádherná slova zase, prout informací. Honzo, bylo to velmi příjemné, bylo to přehledné, takže já věřím, že se k tomu asi vracet nemusíme. Máme ještě přeci jenom chvilinku, máme ještě něco, nějakou informaci, která nás třeba čeká aktuálně v tomto týdnu nebo víkend a tak dále. Máme něco před sebou?
1: Já si myslím, že jedinou, a sice když se mrknu rychle na výhled počasí, které konečně dostává trošku rozumu a začíná se trošku oteplovat, tak doufám, že si všichni krásně užijou už téměř jako skoro letní týden nebo předletní týden a opravdu jezdíte opatrně. Teď už není třeba se ani tolik obávat nějakých těch ranních jarních mlh a podobně. Nicméně nezapomínejte třeba v tunelu svítit. Jo, děkuji moc.
0: Výborně, Honzo, děkujeme za pozitiva, co se týká závěru dnešního duelu, briefingu s ředitelem silnic a dálnic, tiskový mluvčí Honza Riedl. Díky a těším se zase.
1: Milane, já jsem si vzpomněl ještě na
0: Ano,
1: věc,
0: pojďme.
1: Ale to je úplně klíčová a já hlupák jsem se na to připravoval celý víkend a teď jsem opravdu v domnění, že jsem řekl všechno nejdůležitější. Nejdůležitější ano. Věc je obrovské, nekonečné, zásadní poděkování všem posluchačům tady toho úžasného báječného rádia, protože v pátek mi přišly výsledky a nejenom mě samozřejmě výběrového přijímacího řízení na střední školy a jak jsem vás před pár měsíci prosil, abyste všichni drželi palce, tak vy jste podle všeho sehnali i rozšířené rodiny a všichni drželi palce, protože ten kluk se dostal hned na první školu, na tu nejambicioznější krom toho, že vystřih taky parádní přijímačky, tak samozřejmě všem strašně moc děkuju za palce. Stejně tak jako posílám gratulaci do pražské zoologické zahrady, protože tam vím, že se jedněma přijímačkama taky velmi žilo.
0: Krásně, tak Vítkovi gratulujeme, samozřejmě jsme rádi, že i my jsme přispěli, jak se říká, do vinku. Honzo, to mě strašně těší, že jsme propojeni i s vaší rodinou. Hele, Honzo, to je bezvadný.
1: To je jediný soukr, který jsem pustil do rádia, jo? Jinak už jsem zase němej.
0: Výborně, Honza Riedl, díky.
1: Krásný den.

0: says.
1: Chceš vidět naživo Dimitri, Tři sestry a Harley ve Frýdku Místku? Festival Hellblaze 2026 otvírá sezónu 5. a 6. června a k tomu ještě dostaneš Redze, Aleše Brichtu, Amorfia, místní pořadající kapelu 100 na 100 a spoustu dalšího. Tak neváhej, lístky seženeš na Ticketportálu a na webu hellblaze.cz. Léto začíná tady. www.hellblaze.cz.
2: Ahoj rockeři, zdraví vás Pavla Forest. Oslavte s námi 20 let rock opery ve stylu Peaky Blinders. V rockové opeře Boj o moc se Kegdy poperou v neděli 24. května od 16 hodin. Rock opera CZ.
3: Zveme vás na 23. května do Nepolis na 8. ročník Nepal Festu, kde kapela Alžběta oslaví 15 let na scéně a slavnostně pokřtí své první výběrové vinylové LP. Startujeme v 16 hodin. Čeká vás velká rocková show a nově i velkoplošná LED projekce, která tenhle večer udělá ještě výjimečnější. Veškeré informace a předprodej najdete na oficiálních stránkách kapely a na sociálních sítích Facebook a Instagram. Nepal Fest 2026, buďte u toho s námi.
4: Čau, tady Dalibor z kapely LDKC. Pro závod Kilpy Heroes Race jsme natočili nový single Staň se hrdinou, protože přesně o tom tenhle závod je, překonat sám sebe. Přijď 6. června 2026 do Hradce nad Moravicí a staň se hrdinou i ty. Radio Hey bude u toho taky. Více info heroesrace.cz.
5: Dobré ráno, bylo 9 hodin, posloucháte
6: Hey Radio. Hey Radio.
7: Full time rock for you.
8: Radio Hey.
9: Radio Hey.
10: Je to tak, není to jinak. Jste s námi společně v éteru a na vlnách a v ranním proudu Radio Hey.

Rozhodně poznáváte tuhle tu skvělou sestavu, skvělou partu. Dimitri, ocelová parta, proč najíždíme na tenhle ten český klasický, dá se říct, ale hodně populární rok, protože o 9:30 přivítáme jednoho z členů kapely Traktor taktéž. Pavel Balko se dostaví. Už teď si piš, vem si tušku, 13. červen, Zaječice u Chrudimi, fotbalové hřiště, dětský den, rokováno.

0: Kapela Traktor, Česká roková scéna, Šachovnice, Veronika, Počasí, pojďme na to.
1: Počasí. Počasí.
2: Dnes bude polojasno až oblačno, ojedinělé přehánky. Nejvyšší denní teploty 15 až 20, na východě 13 stupňů Celsia. Teplota v 1000 metrech na horách 10 stupňů, v Beskydech kolem 5. Foukat má slabý proměnlivý vítr. Bio 1 mírná zátěž. Dnešní předpověď počasí pro vás připravila Verča.
1: Radio Hey.
0: No a my si s vámi dáme, co? My si s vámi dáme svazák.

další vámi oblíbená parta Trautenberg. Co se může stát? My s vámi společně stavujeme a natahujeme čas, časomíru do půl desáté, kdy dorazí také Pája Balko, Pavel Balko, bicí traktor, ale teď je tady Aleš Brichta.

tě dostaneme i do hitparády. Pomůžeme ti i s propagací koncertů nebo s prodejem vstupenek. Rádio Hej. Každý týden téměř 200 000 posluchačů. Buď u toho. Zavolej ještě dnes Standovi na 603 424 623 nebo mrkni na web reklamanaradiu.cz.

0: Dobře našlápnutá kapela Aparta Hard Colony. Pátá minuta po půl desáté. Pavel Balko už by měl být na laně za malý okamžik live. Pavle, my tě zdravíme z Eteru a zvolen samozřejmě z ranního proudu na rádiu. Hej, slyšíme se.
1: Čau, čau, Milane, slyšíme se.
0: Výborně, klidně se do toho můžeš, Pavlíku, opřít, stejně tak jako se opíráš do C-čka, takzvaně bubnu, anebo přechodu, anebo dupáku, dvoušlapek a tak dále. Klidně i hlasový fond použij velmi silně, aby jsme tě krásně slyšeli. My samozřejmě míříme na Tour 2026, také Best ofka 25, to znamená, že zřejmě budou použité skladby z loňského roku a to už nám upřesníš profesionálně ty, o co půjde, na co se můžeme těšit, jak to bude vypadat. Já možná také tuším, že už zkoušet se začne zítra, to nám také, ale potvrdíš do detailu, jak to vlastně vypadá se sestavou. Já věřím, že se nic nemění, jako v našem hokeji, tam to bylo trošku jinak, ale tady to je úplně stejné, takže traktor pofrčí dál. Pavle, samozřejmě Tour 2026, pojďme na to, pojď v rychlosti klidně, povídej, vyjádři se nám a překvap nás něčím.
1: Tak hele, jak se pojmenoval Tour 26, ono to je v podstatě naše oslava 25, tedy čtvrtstoletí, jo. To znamená, že vlastně zazní songy, takový průřez těch dle našeho názoru, těch topovních songů, který se vrily nejvíc vlastně do srdcí našich úžasných fans. Takže to bude takový průřez. Já myslím, že to samozřejmě zazní novinka, kterou jsme vlastně udělali právě tady k tomuto výročí.
0: Ano.
1: Máme tam připravený různý jiný špeky. Já si myslím, že to bude velmi zajímavý a vlastně tohle se ponese celý rok 26.
0: Ano.
1: 25 let.
0: Jasně, ano, to tady vidíme, jak to máte vlastně zprezentováno. Samozřejmě zetelka s vámi míří, to je úplně jasné, že jo, jenom to potvrdíme, Pavle, asi určitě, že?
1: Jo, vlastně naše domovská agentura, která nám zabezpečuje veškerý technický zázemí, takže určitě.
0: Jako startující místo budou České Budějovice, je to správně? České Budějovice odstartují.
1: České Budějovice jsou první, vlastně jsou teď v sobotu a následně je tam Plzeň a myslím Jaroměř a takhle to pokračuje. A vlastně my se připravujeme pilně, ještě teď jsem přijel ještě kontrolovat nějaký světelný park a tady ty záležitosti do ZL skladu. A zítra odjíždíme na zkoušky, ještě poslední zkoušky takové přípravy. No, takže jsme hodně vytížení, ale jsme vytížení moc rádi a strašně moc těšíme na všechny naše fanoušky.
0: Je to úplně jasné. V Českých Budějovicích, já bych to tady mohl, ale nechám to schválně záměrně na tebě. České Budějovice ostatují v kolik hodin koncertem kapely Traktor, Pavlíku, kdy to tam...
1: Ještě jednou, nerozuměl jsem.
0: Čas. V Českých Budějovicích ostatuje koncert, ano, v kolik?
1: Ono, vlastně náš set začíná 20:30 a ono se to takhle potáhne vlastně všema těma rock-in záležitostma, kde hrajeme poslední. Takže záleží, jestli se končí v 10 nebo v 11 vůli nočnímu klidu. Takže ten náš set bude hodinu a půl, možná něco přes, ale začínáme 20:30 a když to bude končit v 11, tak 21:30.
0: Výborně. Ty jsi zmínil, že jsi navštívil teď právě v tuto chvíli, bychom tě mohli potkat v areálu Zetelek na světelném parku, kde vlastně na to koukáte, to znamená pyrotechnika nebude chybět, světelné efekty, bombastické, samozřejmě letobrazovky a tak dále, to všechno tam určitě bude, na to se můžeme těšit, viď?
1: Určitě. Právě tohle dáme ještě na poslední chvíli, ale úplně tu finální fázi vlastně teď to projíždíme.
0: Výborně, Pavle, já samozřejmě se budu těšit společně s fanoušky kapely Traktor, Martina a kluky Karla a tak dále a všechny ostatní pozdravuj, že jsme spolu takhle měli tu čest zase spolu si pohovořit přes éter. Já držím kluci palce, aby Tour 2026 zkrátka frčelo tak jako vždycky a nepochybuji o tom, že ne, že to bude zase motor, bude to síla, bude tam spoustu fandů, veřejnost širokou na to zvu, bude se tady startovat v Českých Budějovicích, potom to pofrčí do Plzně, jak Pavel říká. Pavle, tobě přeji krásný dnešní den, úspěšný. No a zítra, nebo kdy začínáte zkoušet, prosím tě, a zkoušky, mám tady dotaz, ještě se nás ptá posluchač, kde taková kapela Traktor zkouší třeba před Tour, tak můžeme odpovědět, Pavle, ještě na tohleto?
1: Tak ty muzikální, nebo a tak dále, ty vlastně, to probíhá v našem studiu, ono v podstatě máme povíc těch studií, jako každý, ale Je to u mýho bráchy, kde máme opravdu suprově uspůsobený tak, aby jsme se perfektně slyšeli. To jsou ty zvukové záležitosti a jinak ty technické probíhají na skladě ZL.
0: Výborně. Pavlíku, hele, my si trošku zazpomínáme, my si dáme sedmou stranu kostky, co ty na to? Vzpomínáš si na tu dobu, kdy vlastně tenhle ten song kapely Traktor nastartoval a zhlédl, jak se říká, hudební nebe, nebo prostě vůbec ten obzor rockeru? To byly úžasné chvíle, my jsme to s vámi vlastně oslavovali tenkrát na TV Čechy, tam kluci byli a my jsme tam dokonce měli od Vaška Jilka takovou krásně udělanou skutečně kamennou kostku, která měla skutečně i sedm stran, jo, což bylo zajímavé. Každopádně pojďme si to pustit. Vám, kluci, přeju hezký den, Pavle, tobě taktéž, no a budeme se slyšet a slýchat rozhodně zase i nadále na vlnách a Féteru Rádia Hej. Měj se hezky.
1: Super, díky za pozvání. Čau, čau, čau. Zdravím všechny fanoušky. Výborně. Rádia Hej. Čau.
0: Děkujeme.

špinách mozkových závitů.

0: Kapela Traktor zadáme, 45. minuta je tady, 10:45. My se budeme za malý okamžik loučit, ale ještě předtím, pokud chceš nastoupit do velkého stavebního holdingu Enteria Pardubice, není nic jednoduššího než velkáparta.cz. Mrkni na to. Ale nejenom to. Je to také H-centrum Pardubice, Enteria, hala, lední hokej Pardubice.
1: Lacinej bar, vedle řeka, na ní starejší.
0: Ale také rezidence Přelouč. Hodinářka Nové byty.
1: Krohaté

nezapomeňte, že se můžete potkat s rádiem Hej na krásné větší akci v Zajčicích u Kroděmi už 13. června.

máš rád rockovou muziku první jakosti, hudební rockový novinky a zprávy z rockového světa, zajímají tě tipy na akce, rockový koncerty a festivaly, tak poslouchej v pondělí a ve středu po 10. hodině a v úterý, čtvrtek a pátek po 9. hodině Rádio Hej a živé vysílání z opavského studia s Alešem Konopkou. A nezapomeň, že rock má jen jedno pravidlo. Muzika musí být

0: Bylo právě 10 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio
2: Hey. Ahoj rockeři, zdraví vás Pavla Forest. Oslavte s námi 20 let rock opery ve stylu Peaky Blinders. V rockové opeře Boj o moc se gangy poperou v neděli 24. května od 16 hodin. Rock opera CZ.
3: Českou rockovou hitparádu na rádiu Hey podporuje pivovar Sviany.
4: Sviany, české tradičně vařené pivo.
5: Tak tohle nechceš. Přezuj si kvalitu u nás v pneuservisu Sapa v Libušské 514 na Praze 4. Jsme tu pro vás každý den již 20 let. Máme 5000 pneumatik skladem na všechny typy osobních vozidel. Kromě toho vám poskytneme bezchybný servis a připravíme vám vaše auto na STK. Více o pneuservisu a autoservisu Sapa Šťastný najdete na stránkách pneuservissapa.cz. Pneuservis

0: Radio.cz.
1: Přátelé, na pondělku je nejhezčí to, že se můžete zase těšit na další víkend. To je tak všechno, co? Ale ne, i přesto vám hezké pondělí přejeme i z opavského studia Hej Rádia, konkrétně za mixem a mikrofonem robustní maličkost Aleš Konopka. Ahoj! Děkujeme milému kolegovi Milanovi Krčilovi za ranní jízdu z Pardubic, plnou informací a muziky, ale taky humoru. No a my se pochopitelně taky nenecháme zahambit a pošleme k vám další Big Beatové libovky. V této hodince zahrají třeba Vanastovky nebo Stouni a hned teď tu budou Borci z kapely Metallica. No a zhruba ve čtvrt přijde naše Verča s počasím. Parádní poslech a skvělou náladu přejeme.
0: Hey, hey, hey, hey, Radio.cz.

0: to teda Nandy. Zpívali Vanastovi Věci právě teď na rádiu, hej. A k nám už dorazila Verča, tak před chviličkou v Pardubicích, teď už v Opavě, jak ta holka to dělá, ona se snad uběhá.
1: Počasí, počasí.
2: Dnes bude polojasno až oblačno, ojedinělé přehánky. Nejvyšší denní teploty 15 až 20, na východě 13 stupňů Celsia. Teplota v 1000 metrech na horách 10 stupňů, v Beskydech kolem 5. Foukat má slabý proměnlivý vítr. Bio 1 mírná zátěž. Dnešní předpověď počasí pro vás připravila Verča.
0: Děkujeme, Verčo. No počasí nic moc, ale... Kamarádi, pamatujte, každý den je krásný, jen počasí se mění.
3: Rádio Hej.
4: Rádio Hej.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.
8: Rádio Hej. Rádio Hej. Rádio Hej. Rádio Hej.

0: Nalaď rádio, hej, říkával můj děda. Babičku to potěší, je nějaká bledá.
1: Rádio hej.
0: Rádio hej.
1: Je nej.

0: Russell Bennett, My Wings, Sonata Arctica na rádiu Hey. Tak to mě opravdu pobavilo, přátelé. Na internetu píšou, a tím pádem to musí být pravda, že mozková smrt není důvod k odpojení od přístrojů. Takový člověk prý může ještě udělat velkou kariéru v politice.
1: Hey! Wow! Hey Radio.

0: spát levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. levnematrace.eu.
1: Bernard Fest je tady. Lucie, Dimitri, Tři sestry, Olympik, Marie Rotrová, Marko a další hvězdy. 19. a 20. června v Humpolci. Dva dny skvělé muziky, dobrého piva a jedinečné atmosféry. Vstupenky na bernardfest.cz.

0: Legends Never Die. A na rádiu Hej nám hrály Dragony. Je 10 hodin 42 minut. A my máme už na drátě Martinu z dopravního centra a tudíž bude řeč o situaci na vozovkách.
1: Dopravní expres.
2: Dálnice D6 je aktuálně uzavřená u nehody na 27. kilometru směrem na Karlovy Vary. Poslední volný sjezd je exitem Tuchlovice na kilometru 25. Se zvýšenou pozorností bez držení projedete okolo dopravní nehody na 335. kilometru D1 na Ostravu. Pražský okruh brzdí směrem na Ruzyni také na 20 minut mezi Modlatěcemi a exitem Ořev. Může docházet k blokovému odbavování v tunelech. A nehoda dodávky s motorkou blokuje levý jízdní pruh na 15. kilometru dálnice D8 směrem na Ústí nad Labem. Před nehodou počítejte s menším zdržením okolo 10 minut. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
1: Pravidelný proud neoposlouchané hudby. To je Hej rád.

0: Citroni na rádiu Hej, snaž se a hádej. 10:54, za chviličku celá, dámy a pánové. Ale tak si myslím, že se můžeme a stihneme to ještě podívat se do kalendáře.
1: Hej rádio CZ.
0: No, dneska máme pondělí, je 18. května a začal nám 21. týden v roce 2026. A svátek má dneska Nataša. Ženské křestní jméno Nataša pochází z ruštiny, jedná se o domáckou podobu jména Natalie, které se dnes užívá i jako samostatná varianta. No a co se týče počtu, tak v České republice máme 2680 Natálek, Nataš, nebo jak chcete. No, my vám přejeme, děvčata, všechno. Nejlepší samozřejmě hlavně zdravíčko. A Natašo, ať je to dneska charašo.
2: Hej, hej! Rádio Hej, perfektná muzika.

0: Tichý, prosím.
1: Dobrý den, pane Trosko. Tak co vám schází?
2: Ale je to hrozný, paní doktorko. Já jsem úplně rozebraný. Mám hrozný deprese, z toho všeho tady kolem. A takovejma návalama trpím.
1: Tak víte co? Já vám naordinuju ráno, v poledne a večer poslech rádia Hej.
2: A to mi pomůže?
1: No to víte, že jo. A abyste se dostali ještě do větší pohody, tak si dejte klidně pivko. Ale to vám bohužel pojišťovna neproplatí.
2: Co když nebudu doma?
1: To si můžete pustit i v mobilu na stránkách hejradio.cz.
2: No tak to je skvělý, paní doktorko. Díky moc a naschle.
3: Ráno, v poledne i večer poslouchej Rádio Hej.
4: Přátelé, zdraví vás Kamil Střihavka. Rockopera Praha pro vás připravila
5: magickou rockovou operu Malý princ.
4: Přijďte si užít tuto spektakulární multimediální show.
5: Ve středu 27. května od 18 hodin.
4: Tohle zažijete pouze v Rockopeře Praha. Stupenky na www.rockopera.cz. Rádio

0: Novida, přátelé, a jsme v další hodince dnešního pondělního dopoledního vysílání z Opavského studia. S vámi je stále Alda. A čeká nás ještě Komunál, taky Eagles, nebo Timeless Miracle. Spousty perfektní muziky tady na rádiu. Hej, a taky informací. No a ve čtvrt opět a tradičně se podíváme, jaké bude dnešní počasí.
1: Rádio Hej.
2: Rádio Hej.
1: Rádio Hej. Jenej.
2: Jenej.
0: Ale teď už slíbený Komunál a Malíř.

0: Počasí.
1: Dnes bude polojasno až oblačno, ojedinělé přehánky. Nejvyšší denní teploty 15 až 20, na východě 13 stupňů Celsia. Teplota v 1000 metrech na horách 10 stupňů, v Beskydech kolem 5. Foukat má slabý proměnlivý vítr. Bio 1 mírná zátěž. Dnešní předpověď počasí pro vás připravila Verča.
2: Perfektná muzika.

hosty jsou švédští frajeři. Tohle byl single Waterfall. A my budeme gratulovat teď, dámy a pánové, protože dnes slaví 78. narozeniny Oldřich Říha z legendární české bigbeatové kapely Katapult. Olda je nestárnoucí rocker, který se tučným písmem zapsal do dějin české muziky, jak podotkli tak krásně na stránkách Music Reportu. Gratulujeme, Oldo, posíláme pozdrav a přejeme pohodový život ve zdraví. No a my si Kaťáky pustíme hned teď na rádiu. Hej!

0: ten nářez je od kapely Camelot. A my pokračujeme dál v rockové muzice. Další song bych chtěl věnovat těm, kteří musí právě teď někde makat v práci. Dřou a dřou a vytvářejí hodnoty. Tak se držte, dámy a pánové, no do víkendu je daleko, je pondělí. Už aby to bylo, aby jsme mohli zase slavit, že jo? Chce to trpělivost. I když tedy si myslím, že trpělivost je pro amatéry. Já se dokážu ožrat hned.
1: Otevřete celou basu, zůstaňte u rozhlasu. Hej Radio CZ.

0: Dopravní expres.
1: Pražský okruh brzdí směrem na Ruzyni na 15 minut mezi Modlaticemi a exitem Ořech, může docházet k blokovému odbavování v tunelech. 10 minut naberete na D1 u Holubic směrem na Brno mezi 210. a 205. kilometrem a porouchané vozidlo nepřehlédněte na 46. kilometru dálnice D11 na Prahu. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Martina.

0: tři jedničky, to je telefonní číslo pro anděly a Freedom Call. No a když jsem pustil před chviličkou jingle, hej, jste tady, tak se nám ozvali SMS-kou kluci z Brna. Píšou, jasně, že jsme tady, zdraví Brno. Tak to my taky zdravíme do Brna, kucí. A taky nám napsala před chviličkou Petra. Ahoj Aleši, ráda tě vždycky poslouchám, ale i ostatní kluky, co jsou na hej, jste bezva rádio. Prosím, zahraj mi U2 a NAMP. Moc děkuji a přeju hezké pondělí. Taky přejem hezké pondělí Petře a vůbec všem posluchačům na rádiu hej. No a song zahrajem pochopitelně.
1: Rádio hej a song.

prezidentem země. Nebyl bych nikdy zhulenej a choval bych se jemně.

stanou se velký věci, ale až zítra, co se týče dopoledního éteru, protože ten pro dnešek končí, dámy a pánové. A já se loučím a těším zároveň zase na to zítřejší vysílání tady z Opavského studia. Do té doby se mějte moc hezky, užijte si pondělí, vydržte to celý ten pracovní týden. A hlavně, přátelé, vždycky je to třeba s humorem.

0: Potřebujete vyčistit nebo opravit kanalizaci, nebo třeba jen vyvést septik nebo jímku? Obraťte se na nás. Společnost Zdeněk Pečenka je tady pro vás již 36 let. Kromě oprav a čištění kanalizace také monitorujeme, mapujeme a provádíme tlakové zkoušky kanalizačních sítí. A protože jsme profesionálové, používáme špičkovou profesionální techniku a osvědčené materiály, které zaručeně vydrží. Více se dozvíte na stránkách instalace-kanalizace.cz.
1: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
2: Bernard Fest je tady. Lucie, Dimitri, Tři sestry, Olympik, Marie Rotrová, Marpo a další hvězdy. 19. a 20. června v Humpolci. Dva dny skvělé muziky, dobrého piva a jedinečné atmosféry. Vstupenky na bernardfest.cz.
3: Máš pocit, že je tvojí kapelu dostatečně slyšet?

0: klidně tě dostaneme i do hitparády. Pomůžeme ti i s propagací koncertů nebo s prodejem vstupenek. Rádio Hej. Každý týden téměř 200 000 posluchačů. Buď u toho. Zavolej ještě dnes Standovi na 603 424 623 nebo mrkni na web reklamanaradiu.cz.
1: Českou rokovou hitparádu na Rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
2: Sviany, české tradičně vařené pivo.
3: Dar, tady Carlos, pořadatel a moderátor festivalu Kotelhel. Připravili jsme druhý ročník svůj poctivých hulášů a pořádným rokem. Těš se na legendy jako Arakain, Seven, Totální nasazení, Civilní obranu nebo Zakázaný ovoce. Bude to pekelná jízda, na který rozhodně nesmíš chybět. Doraz 18. července do Horní Pěny na fotbalový hřiště. Děti do 150 centáků mají vstup zdarma a předprodej vstupenek běží v síti NFC Tron. Těším se na vás, dar.
4: Bylo 12 hodin, posloucháte
5: Hej Rádio.
6: Full time rock for you.
7: Rádio Hej. Rádio Hej.

0: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
1: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
2: Hrají Toňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
3: Haló, kdo volá? To jste vy, Don Celadone? Že si máme pustit zprávy? Dobrá.
4: Opakujeme. Včera byl za zvláštních a nevyjasněných okolností unesen majitel španělské koridy Juan Varlos při soukromé expedici za pralesními indiány. Jak je známo, měl Juan Varlos zálibu v černé magii, která může být v pozadí celého únosu. Juan Varlos je menší postavy, je obézní a má pihu přes celý obličej. Byl unesen z hotelového pokoje na kraji pralesa a podle svědkyně naposledy na sobě neměl nic, kromě gumového ochranného návleku. Jakékoliv informace o hledaném Juanu Varlosovi
5: Varlos, náš přítel!
3: Ano, a my mu musíme pomoct.
4: Nebo sdělte na nejbližší služebnu venezuelské policie.
3: Don Celadon sem jede pro nás svým jeepem.
5: To bychom se měli nechat očkovat.
3: Ano, ale nejdřív se pojďme trochu kočkovat. Don Celadone, už týden jezdíme jeepem po deštném pralese a nikde ani živáček. Máme vůbec dost benzínu.
6: Nebojte se, perverézi, jakože se Don Celadon jmenuju, benzínu máme dostatek. Teda na začátku jsme měli benzínu dostatek. Vemte si jen to nejnutnější a půjdeme dál pěšky. Proč si Doňo Mimoňo berete ty plesové šaty?
5: Říkal jste přece, že jenom to nejnutnější, ne?
6: Ticho, slyšíte to, co já? Slyšíte ty bubny? Jde to ze dvou stran, jako by si dva tábory odpovídali. To jsou tamtami. Juane perverézi, vyndejte tamtamový slovník. Poslechneme si, o čem se domlouvají. Tak, podíváme se, co říkají. Čau, vole. To je divné. A tady to znamená... Čau, lásko, už si to dostala? Ještě ne? Odpověď? Tvůj táta mě zabije. I sežere. To je nějaký soukromý hovor.
5: Done, Celadone, poslouchejte, tam ten buben bubnuje a nikdo mu neodpovídá.
6: Počkejte, přeložím to. Dobubnovali jste se do bubnové schránky. Bohužel nejsem doma. Jsem před domem a bubnuju. Nabubnujte svůj vzkaz po zaznění bubnu.
3: Zkuste přeložit tam ten divoce bubnující tam, Done Celadone.
6: Počkejte, Juane perverézi. Tak, jdou k vám ti tři. Přejeme vám dobrou chuť. O tomu nerozumím, tak půjdeme.
5: Počkejte, já tomu rozumím. To jsme my, vědí o nás, chtějí nás sežrat, musíme se rozdělit. Já zůstanu tady s Juanem perverézem a vy půjdete do tábora zachránit Juana Varlose. Tak jděte, Done Celadone.
6: Vyndám si dalekohled. Odsud vidím pěkně do tábora. Tak teď ho mám jako na dlani. Chatrč, ohniště, ukulu Varlos. Pak vidím. A Hergot ten dalekohled ale přibližuje. Teď vidím úplně detailně nějakou zamračenou držku s kruhem v nose. Škoda, že až odendám ten dalekohled, bude ten domorodec tak malý a daleko. No, co se dá dělat? Tak... A Hergot, furt je tak blízko.
1: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.

0: Chceš vidět naživo Dimitri, Tři sestry a Harley ve Frýdku Místku? Festival Hellblaze 2026 otvírá sezónu 5. a 6. června a k tomu ještě dostaneš Redze, Aleše Brichtu, Amorfia, místní pořadající kapelu 100 na 100 a spoustu dalšího. Tak neváhej, lístky seženeš na ticket portálu a na webu hellblaze.cz. Léto začíná tady. www.hellblaze.cz.
1: Zveme vás na 23. května do Nepolis na 8. ročník Nepal Festu, kde kapela Alžběta oslaví 15 let na scéně a slavnostně pokřtí své první výběrové vinylové LP. Startujeme v 16 hodin. Čeká vás velká roková show a nově i velkoplošná LED projekce, která tenhle večer udělá ještě výjimečnější. Veškeré informace a předprodej najdete na oficiálních stránkách kapely a na sociálních sítích Facebook a Instagram. Nepal Fest 2026. Buďte u toho s námi.

Nazdárek přátelé, tady Kuba z kapely Grammy a zdravím všechny posluchače rádia Hej. Nečekám víc, tak se jmenuje náš novej single, který právě vypouštíme, no a my čekáme, že si ho pustíte ještě aspoň jednou. Přeju pěkný poslech a mějte se krásně, čau.

0: Kamil Střihavka, rokopera Praha pro vás připravila
1: magickou rokovou operu Malý princ.
0: Přijďte si užít tuto spektakulární multimediální show.
1: Ve středu 27. května od 18 hodin.
0: Tohle zažijete pouze v rokopeře Praha. Vstupenky na www.rockopera.cz.

0: Okna hned. okna@hned.cz Říkám ti, zapiš si Okna hned. Ne, abys to zapomněl nebo splet. Ceny jsou super, práce rychlá. Na to není ČR zvyklá. Žaluzie, kliky, okna, sítě. O všechny starosti připraví tě. Vaší kůče zlepší vzhled. okna@hned.cz
1: Bylo 13 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio. Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio.

0: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. levnematrace.eu.
1: Ahoj rockeři, zdraví vás Pavla Forest. Oslavte s námi 20 let rock opery ve stylu Peaky Blinders. V rockové opeře Boj o moc se gengy poperou v neděli 24. května od 16 hodin. Rock opera CZ.
2: Bylo 14 hodin. Posloucháte Hey Radio.
3: Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio.
4: Jste nespokojeni s politickou situací? Trápí vás zaměstnání šéf? Hroutí se vám manželství a to nikoli vaší vinou?
5: Nevadí, je tady Rádio Hej. Rádio Hej vás přenese do světa, v němž je nastolena spravedlnost. Právo je činěno zadost a čistá bílá košile vítězí nad špínou lží a nenávistí. Spojte se s námi. Na nosných vlnách Rádia Hej vám nabídneme lepší svět, svět hudby, svět přátelství, svět lásky. Rádio Hej, váš průvodce dnešní realitou.

0: No, chlapče, to už tady bylo.
1: Aha, už je to tu zase a v rokovějším ruchu.

0: ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
1: Příští stanice, Rádio Hej.

0: Opravdové hity prověřené časem.
1: S kytarovými riffy, legendárními hlasy, napříč hudebními směry.

0: Kupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. levnematrace.eu.
1: Každý prostor má svůj rytmus. A někdy stačí jediný obraz, aby začal opravdu dýchat.
2: VoArt spojuje barvy, energii a moderní design v jedinečných, ručně malovaných obrazech. Každý kus je originál, s vlastním příběhem. Chcete, aby váš byt, ateliér nebo kancelář získali osobnost? Navštivte www.art.cz a najděte obraz, který vás osloví.
1: VoArt. Nechte barvy promluvit.
3: Bylo 16 hodin. Posloucháte Hey Radio.
4: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.

0: Rádio Hej.
1: No, chlapče, to už tady bylo.
0: Aha, už je to tu zase a v rokovějším ruchu.

rádiu. Klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hej rádio, na nic si nehrajem. Prostě hrajem. Hej rádio.

0: Hej rádio, hej rádio, hlavické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hej rádio, na nic si nehrajem, prostě hrajem. Hej rádio.
1: No je to přesně tak, na nic si nehrajeme, prostě hrajem. Ladíte a posloucháte rádio Hej, taky dnes v pondělí odpoledne, tedy v pondělí s datem 18. května, s vámi Standa Čeněk a před námi pochopitelně další skvělá muzika, to hlavně a především. Tak těšte se ku příkladu na R.E.M., to už za pár vteřin, skoro hned, řekl bych. Taky Bon Jovi tady budou, nebo Aleš Brichta. A to jsem jen namátkou vybral něco z toho, co nás dnes odpoledne čeká.

0: Profesionálové vědí, že kvalita barev rozhoduje. Klema barvy. Největší specializovaná prodejna barev a laků v Pardubicích. Klema barvy. Nabízíme špičkové nátěrové hmoty od značek, jako jsou Tikurila, Jup, Het, Remers, Osmo a další. Poskytujeme odborné poradenství a individuální přístup pro profesionály i pro váš domov. Klema barvy. Místo, kde barvám opravdu rozumíme. Hradišťská 407, areál JIP, Staré Hradiště.
1: Chceš vidět naživo Dimitri, Tři sestry a Harley ve Fleet Gumi School? Festival Hell Days 2026 otvírá sezónu 5. a 6. června a k tomu ještě dostaneš Red Zed, Aleše Brichtu, Amorfia, místní pořadající kapelu 100 na 100 a spoustu dalšího. Tak neváhej, lístky seženeš na ticket portálu a na webu helldays.cz. Léto začíná tady. www.helldays.cz.
2: Ahoj rockeři, zdraví vás Pavla Forest. Oslavte s námi 20 let rock opery ve stylu Peaky Blinders. V rockové opeře Boj o moc se Kengy poperou v neděli 24. května od 16 hodin. Rock opera CZ.
3: Zdraví vás Honza Toužimský z kapely Arakain. Rád bych vás pozval 18. července do Horní Pěny na fotbalové hřiště, kde vypukne Kotel Hell Festival. Bude tam spousty dobrýho jídla a spoustu skvělý muziky. Těšíme se na vás, ahoj.
4: MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
5: Bernard Fest je tady. Lucie, Dimitri, Tři sestry, Olympik, Marie Rotrová, Marfo a další hvězdy. 19. a 20. června v Humpolci. Dva dny skvělé muziky, dobrého piva a jedinečné atmosféry. Vstupenky na bernardfest.cz.
6: Tak tohle nechceš. Přezuj si kvalitu u nás v pneuservisu SAPA v Libušské 514 na Praze 4. Jsme tu pro vás každý den již 20 let. Máme 5000 pneumatik skladem na všechny typy osobních vozidel. Kromě toho vám poskytneme bezchybný servis a připravíme vám vaše auto na STK. Více o pneuservisu a autoservisu SAPA Šťastný najdete na stránkách pneuservissapa.cz.
7: Pneuservis SAPA. Vymění ti gumy na to.
8: Bylo 17 hodin. Posloucháte
9: Hey Radio.
10: Hey Radio.
11: Full time rock for you.
12: Radio Hey. Radio Hey.
13: Čau, tady Dalibor z kapely LDKC. Pro závod Kilpy Heroes Race jsme natočili nový single Staň se hrdinou. Protože přesně o tom tenhle závod je. Překonat sám sebe. Přijď 6. června 2026 do Hradce nad Moravicí a staň se hrdinou i ty. Radio Hey bude u toho taky. Více info heroesrace.cz.

Dále ladíte pondělní odpolední rádio Hej dnes 18. května a Standa Čoněk s vámi. Tohle byly Odin Again. My si za chvilku řekneme třeba něco o tom, co chystá slavná legendární kapela Kiss. Taky si uděláme připomínku jednoho slavného alba a mohli bychom se, myslím, podívat i na to, jak to aktuálně vypadá na našich silnicích. Tyhle informace vám přijdou vhod, pokud jste třeba v tuhle chvíli právě za volantem. Tak to by se vám určitě mohlo hodit. No a co se muziky týká, tak za chvilku třeba sonáta Arctica, také Band of Black tady budou, anebo právě teď David Koller.

0: jménem Kiss. Tak tahle kapela budiž jasným důkazem toho, že když se řekne konec, tak to ne vždycky musí znamenat skutečně konec. Totiž tahle kapela sice na konci roku 2023 slavnostně uzavřela svou koncertní kariéru v New Yorkském Madison Square Garden, ale definitivní konec se zřejmě nekoná. Nyní totiž kapela potvrdila, že pracuje na nové hudbě. Světe div se, je to tak. Nahrána je úplně nová skladba, kterou napsal Paul Stanley. Zatím o ní neprozradil víc detailů, ale fanoušci už teď spekulují, jestli nepůjde o doprovod k chystanému projektu digitálních avatarů Kiss, kteří mají značku udržet při životě v dalších letech. Zdá se tedy, že kisáci slovo konec, jak si možná nemysleli úplně vážně, spíš znamená začátek nové kapitoly, řekněme to takhle. A jestli nová píseň přinese klasický stadionový rock nebo modernější digitální tvář kapely, tak to nevíme, ale ukážu to v každém případě následující měsíce. Ladíte a posloucháte pondělní Radio Hej, teď Symfonity nebo Komunál.
1: Pane docente, tak už je to tady.
2: Co tak se stalo, slečno inženýrko?
1: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
2: Přehrajte mi to ještě jedno.
3: Rock on air every day.
2: To jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů.

0: Express.
1: Dálnice D10 je uzavřená na 17,5 km ve směru na Prahu. Důvodem je dopravní nehoda. Dálnice D1 je již otevřená na 208 km ve směru na Ostravu. Důvodem byla dopravní nehoda dvou osobních vozidel. Jezdí se stále jedním jízdním pruhem. Kolona se tvoří už od 187. km. A na dálnici D1 ve směru od Vyškova do Prahy počítejte s hustým provozem pro nákladní dopravu. Od 212. km se tvoří nesouvislá kolona kamionů. Důvodem je silný provoz, kde musí řidiči počítat s velkým zdržením. Osobní automobily projedou levým jízdním pruhem do 30 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.

0: Radio Hey! Přátelé, zdraví vás Kamil Střihavka. Rokopera Praha pro vás připravila
1: magickou rokovou operu Marie Prince.
0: Přijďte si užít tuto spektakulární multimediální show.
1: Ve středu 27. května od 18 hodin.
0: Tohle zažijete pouze v Rokopeře Praha. Vstupenky na www.rokopera.cz.
2: Bylo 18 hodin. Posloucháte
3: Hey Radio.
4: Hey Radio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.
8: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
9: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
10: Hej, Doňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
11: Haló, kdo volá? To jste vy donesela, done? Že si máme pustit zprávy? Dobrá.
12: Opakujeme. Včera byl za zvláštních a nevyjasněných okolností unesen majitel španělské koridy Juan Barlos při soukromé expedici za pralesními indiány. Jak je známo, měl Juan Barlos zálibu v černé magii, která může být v pozadí celého únosu. Juan Barlos je menší postavy, je obézní a má pihu přes celý obličej. Byl unesen z hotelového pokoje na kraji pralesa a podle svědkyně naposledy na sobě neměl nic, kromě gumového ochranného návleku. Jakékoliv informace o hledaném Juanu Barlosovi SMS.
13: Barlos,
11: náš ano, a my mu musíme pomoct.
12: Nebo sdělte na nejbližší služebnu venezuelské policie.
11: Don Celadon sem jede pro nás svým jeepem.
13: To bychom se měli nechat očkovat.
11: Ano, ale nejdřív se pojďme trochu kočkovat. Don Celadone, už týden jezdíme jeepem po deštném pralese a nikde ani živáček. Máme vůbec dost benzínu.
14: Nebojte se, perverézy, jakože se Don Celadon jmenuju, benzínu máme dostatek. Teda na začátku jsme měli benzínu dostatek. Vemte si jen to nejnutnější a půjdeme dál pěšky. Proč si, Doňo Mimoňo, berete ty plesové šaty?
13: Říkal jste přece, že jenom to nejnutnější, ne?
14: Ticho, slyšíte to, co já? Slyšíte ty bubny? Jde to ze dvou stran, jako by si dva tábory odpovídali. To jsou tamtami. Juane perverézy, vyndejte tamtamový slovník. Poslechneme si, o čem se domlouvají. Tak, podíváme se, co říkají. Čau, vole. To je divné. A tady to znamená... Čau, lásko, už si to dostala? Ještě ne? Odpověď? Tvůj táta mě zabije. I sežere. To je nějaký soukromý hovor.
13: Donesela, done, poslouchejte, tam ten buben bubnuje a nikdo mu neodpovídá.
14: Počkejte, přeložím to. Dobubnovali jste se do bubnové schránky. Bohužel nejsem doma. Jsem před domem a bubnuju. Nabubnujte svůj vzkaz po zaznění bubnu.
11: Zkuste přeložit tam ten divoce bubnující, tam, donesela, done.
14: Počkejte, Juane perverézy. Tak, jdou k vám ti tři. Přejeme vám dobrou chuť. No, tomu nerozumím, tak půjdeme.
13: Počkejte, já tomu rozumím. To jsme my, vědí o nás, chtějí nás sežrat, musíme se rozdělit. Já zůstanu tady s Juanem perverézem a vy půjdete do tábora zachránit Juana Barlose. Tak jděte, donesela, done.
14: Vyndám si dalekohled. Odsud vidím pěkně do tábora. Tak teď ho mám jako na dlani. Chatrč, ohniště, okulu Varlos. Pak vidím. A Hergot ten dalekohled ale přibližuje. Teď vidím úplně detailně nějakou zamračenou držku s kruhem v nose. Škoda, že až odendám ten dalekohled, bude ten domorodec tak malý a daleko. No, co se dá dělat? Tak... A Hergot, furt je tak blízko.
9: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.
15: Pravidelný proud neoposlouchané hudby, to je Hey Radio.

Je 9 minut po 18. hodině a tohle byli Lordi a odstartovala nám tahle kapela další hodinu dnešního odpoledního hudebního programu tady na rádiu Hej s vámi i dál Standa Čeněk. No a co nás čeká dál, můžete třikrát hádat. Samozřejmě další skvělá muzika. Pokračovat bude skupina Bacodím, přímo super skupina, tak bych ji nazval, LS Dunes. Za chvilku taky Attic Demons nebo třeba Black Star Riders. Hezké odpoledne.

Ladíte pondělní odpolední rádio, hej, a já bych teď rád vzpomněl na jedno skvělé, opravdu velmi výjimečné album. I když uznávám, že tahle vzpomínka přichází možná trochu předčasně, protože až letos v létě tomu bude přesně 40 let, kdy se tohle album objevilo. Je to album, které z kapely Bon Jovi udělalo jednu z největších rockových kapel planety. Deska Slippery When Wet doslova ovládla rádia, hitparády i koncertní haly a dodnes patří mezi nejúspěšnější rocková alba historie. Jak by taky ne, když na tomhle album najdeme takové obrovské hity jako You Give Love a Bad Name nebo Living on a Prayer. A právě tenhle hit, Living on a Prayer, se stal symbolem 80-kového stadionového roku a jednou z nejhranějších rockových skladeb vůbec. Zajímavost k tomuhle albu, jednu tady přeci jenom mám, je taková, že kapela původně plánovala na obal té desky fotografii ženy v mokrém tričku. Vydavatelství ale návrh zamítlo a tak vznikl dnes už legendární jednoduchý černý obal s mokrým nápisem názvu alba. Album produkoval Bruce Fairbairn a velký podíl na jeho úspěchu měl také skladatelský tandem, tedy John Bon Jovi a Richie Sambora. Samozřejmě spolu s autorem Desmondem Childem. No a deska ta se vyšplhala na první místo americké hitparády Bill a prodalo se jí přes 28 milionů kopií po celém světě. Pro mnoho fanoušků je právě tahle deska dodnes definicí velkého amerického roku 80. let.

Hej rádio, hej rádio, klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hej rádio, na nic si nehrajem, prostě hrajem. Hej rádio.

Než se pro dnešek rozloučíme, tak pro vás mám ještě aktuální předpověď počasí, ta by se mohla hodit, a prozradím, že nás čeká polojasná až oblačná noc. Místy se mohou objevit mlhy, ale bez srážek. Teploty klesnou na 9 až 4 stupně Celsia, na horách bude kolem 3 stupňů a vítr bude slabý nebo téměř žádný. Zítra, tedy v úterý, nabídne počasí oblačno až polojasno, přechodně může být i zataženo. Během dne se místy objeví přehánky, ojediněle i bouřky, odpoledne bude o něco tepleji, maxima vystoupí na 17 až 22 stupňů Celsia a vítr zůstane slabý. Tak to je všechno ode mne pro dnešek, mějte se moc hezky a v pátek se těším zase na slyšenou.

0: Bylo 19 hodin, posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Rockové démanty. Skvosty rockové historie i současnosti.
3: Dvouhodinový speciál s Petrem Zlámalem. Každé pondělí od 19 hodin na rádiu Hey. Je pondělí, něco málo po 19. hodině. Před námi je 120 minut skvělé muziky, naplněné klasickým rockem a old school heavy metalem. Ze svého domácího studia vás zdraví Petr Zlámal. Jako obvykle nebudu mezi jednotlivými fláky vůbec kecat. A začneme zostra. Společně s americkou čtveřicí Kiss se totiž podíváme do chřtánu samotného rock'n'rollového pekla.

0: Bylo 20 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Rockové démanty. Skvosty rockové historie i současnosti.
3: Dvouhodinový speciál s Petrem Zlámalem. Každé pondělí od 19 hodin na rádiu Hey. Všechny díly rokových démantů jsou v nejvyšší možné MP3 kvalitě uložené na oficiálních stránkách heyradio.cz v sekci podcast. Také ve druhé polovině našeho dvouhodinového speciálu, reprízovaného ve středu a ve čtvrtek, si budeme přehrávat zejména rockovou klasiku, kterou občas okořením heavy metalem staré školy. Na rozjezd si dáme kapelu Whitesnake a jejich píseň Crying in the Rain, která byla původně vydána v roce 1982 na albu Saints and Sinners. O 5 let později však z původní pomalejší bluesové písně vznikla daleko rockovější a ostřejší verze, která byla inspirována Coverdaleovým rozvodem. Ta v zápětí vyšla na veleúspěšném eponymním LPčku skupiny Whitesnake, vydaném v roce 1987.

Tak a jsme na konci. Tohle to byl poslední hudební zářez dnešního speciálu. Na další vydání naší rockové dvouhodinovky, reprízované ve středu a ve čtvrtek, se těší Petr Zlámal. Držte vlnu.

0: bylo 21 hodin. Posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time rock for you.

Odbyla 9. hodina večerní a na rádiu Hey začíná 134. díl gotické dvouhodinovky Darkwave. Od mikrofonu vás zdraví Pavel Zelinka. Dnešní vysílání celé zasvětíme plánovanému 33. ročníku festivalu Wave Gothic Treffen, který se už za pár dní znovu rozprostře po německém Lipsku. Playlist až na jednu výjimku poskládáme z kapel a projektů letošního programu a půjdeme s nimi chronologicky od čtvrtečního warm-upu až po pondělní závěr festivalu. Tou jedinou výjimkou bude hned úvodní vzpomínka na úplný začátek festivalu v roce 1992. VGT ještě nebyl tak obřím městským svátkem černé subkultury. Vystoupili zde na prvním ročníku také gothic rockeři Age of Heaven. Právě od nich si pustíme skladbu Carrie.

Dnešní speciál Dark Wave k 33. ročníku Wave Gothic Treffen jsme otevřeli skladbou Carrie od Age of Heaven, tedy připomínkou prvního ročníku festivalu z roku 1992. Tehdy šlo o menší setkání pro pár set fanoušků, které se během dalších dekád proměnilo v největší gotické hemžení svého druhu. Letošní Wave Gothic Treffen proběhne od pátku 22. do pondělí 25. května, ale Lipsko se začne barvit do června už ve čtvrtek. Veškeré oficiální informace najdete na stránkách wave-gothic-treffen.de. Vyplatí se sledovat také přehledný VGT Planner portálu monkeypress.de, protože u festivalu rozsetého po desítkách míst je plánování skoro samostatná disciplína. No a festival má konečně i svou mobilní aplikaci VGT Kompas, který je zdarma ke stažení na všech běžných platformách. Samostatný čtyřdenní festival má ještě opulentní čtvrteční warm-up, ten nabídne hlavně večírky ve Felsenkelleru a Moritz Bastai. Tam dokonce vystupují kapely i naživo. Wave Gothic Treffen EBM warm-up začne koncerty The Invisible, Spirit, Dina Summer nebo francouzskými Oberst Paniza. Od nich si pustíme skladbu Im Kalten See.

čtvrtečního programu Moritz Bastai festival Wave Gothic Treffen, kterému se dnes v Dark Wave věnujeme. No a zde proběhne i populární večírek Electro All Stars, kde známí žánroví vokalisté budou zpívat popové hity v temné úpravě od Daniela Mayera. Vedle Silvheist, Maelstrom a Electro All Stars se zahrají třeba After White Smoke, 16 Pat Noise Terrorist nebo Isloscope. Teď jsme u organizačních věcí. Wave Gothic Treffen nefunguje na bázi denních vstupenek, ale prodává se pouze čtyřdenní festivalový lístek. Letošní cena stojí 190 euro. K tomu případně absorbe karta pro kempování za 50 euro a parkovací vyněta za 20 euro. Online prodej je kvůli blízkosti termínu začátku festivalu už uzavřený, ale pořadatelé uvádějí, že na pokladnách v Lipsku bude vstupenek dostatek. Tak pojďme zase za muzikou, přesuneme se do plnohodnotného pátečního programu. V klubu Taubchental zahrají od 10:45 britští veteráni Skeletal Family, jedna z kapel, které k VGT patří skoro přirozeně. Dáme si jejich klasiku Promised Land.

Dohráli jsme skladbu Paria od Annie Huve, hlasu spojeného s postpunkovými legendami X-Mal Deutschland. Na letošním Wave Gothic Treffen vystoupí Anja v pátek, těsně před 11:30 večer v největší hale Agra. A to nejen se solovými novinkami, ale i s výběrem klasik právě od X-Mal Deutschland. Páteční Agra tak během jediného večera nabídne třeba i koncerty Das Ich, Solar Fake nebo třeba Einstürzende Neubauten. Wave Gothic Treffen se od běžných festivalů liší tím, že se nekoná na jednom oploceném poli, je rozprostřený přibližně po 50 místech v celém Lipsku od Agra areálu přes sály Felsenkeller, Haus Leipzig, Moritzbastei, Taubchental, Folk Palace nebo Stadtwald, až po kostely, muzea, parky a hřbitovy. Festivalový lístek zároveň zahrnuje veřejnou dopravu v základní zóně Lipska, takže se mezi koncerty běžně přejíždí tramvají, autobusem nebo vlakem S-Bahn. Páteční temně slavnostní večer programu ve Folk Palace Kopenhale obstará i německý Marshall Industrial projekt Triary. Ten začne hrát v 21:30 večer a my si od něj pustíme skladbu Europa.

0: To byly Spit Mask v Dark Wave na rádiu Hey se skladbou Gender Assassin. Americko-německý projekt se na letošním VGT představí v pátek ve 7:45 večer v House Leipzig a do programu vnáší tvrdší konfrontační tvář IBM Industrialu a Power Electronics. VGT ale není jenom přehlídka koncertů. Hned v pátek odpoledne patří Lipsko tradičnímu viktoriánskému pikniku v Clara Zetkin parku. Během festivalu fungují dva středověké trhy, filmové projekce, autorská čtení, přednášky, divadlo varieté, výstavy i speciální muzejní program. Na oficiálních stránkách najdete vedle koncertního programu zvlášť sekci i pro bohatý doprovodný program. A teď ještě jeden páteční žánrový úkrok v hudebním směru. V hale Agra se těsně před 8 hodinou večerní představí Kim Wilde, tedy jméno, které do černého programu vstoupí skrze 80-kový pop a novou vlnu a mezi fanoušky přineslo velké pozdvižení. Pustíme si její klasiku Kids in America.
1: Vždyť jsem jen slabá primadona.

Dohráli jsme Regret for Nothing od kalifornských Male Tears. Jejich temný synthpop a new wave zazní na Wave Gothic Treffen v sobotu ve 22.40 v House Leipzig a není zas tak vzdálený popu Kim Wilde, že ne? Kdo má po koncertech ještě sílu, ten na VGT nekončí s poslední kapelou večera. Afterparty jsou rozeseté po celém městě, třeba v Agraf, Café, v Dark Flower, Moritz Bastai, Playhouse, Tanzcafé Ilses Erika, Felsenkeller nebo Park Schloss. V Moritz Bastai se program dělí do několika pater, ve Felsenkelleru běží old school, gothic rocková a postpunková noc When We Were Young. Park Schloss nabízí žánrové romantické taneční noci a Playhouse přidává temněji laděné fetish večery s vlastním dresscodem. VGT v tomhle připomíná město, které několik nocí skoro nespí. Z hlučnější taneční části se teď přesuneme do intimnějšího neofolkového prostoru. Američané Lux Interna zahrají v sobotu ve 6:45 večer v Park Schloss Barksálu. Od nich si dáme skladbu Into Night.

To byla A.A. Williams a skladba Evaporate, britská zpěvačka, skladatelka, která se pohybuje na pomezí temného písničkářství, post-rocku a důmové tíhy. Vystoupí na Wave Gothic Treffen v sobotu ve 21.20 v prostoru Stadtbad. Na festival Wave Gothic Treffen každoročně vyráží i výrazná česká skupina fanoušků. Z Prahy je Lipsko dosažitelné autem přes Ústí nad Labem a Drážďany za cirka 3 hodiny a po příjezdu už dává smysl nechat auto stát a spoléhat se na městskou MHD. Vlakem se dá obvykle jet právě přes Drážďany. V tomhle je VGT pro fanoušky z Česka pohodlné. Město není daleko, program je obrovský a díky dopravě v ceně lístku se dá celý prodloužený víkend fungovat bez složité logistiky. Zůstaneme ještě u soboty a u House Leipzig. Tam v 19.40 zahraje americké duo Sleeping Desires, které do programu přinese minimal synth, dark wave, syrovější postpunkovou náladu. Pustíme si jejich klasiku We Need.

0: Bylo 22 hodin.
1: Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey.
5: Radio Hey.
6: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Radio Hey vám bude hrát.

Noční část sobotního programu v hale Agravy vrcholí až ve čtvrt na dvě ráno, a to speciálem, kterým bude vystoupení synthwave superstar Perturbator. My jsme si od tohoto projektu pustili skladbu Mors Ultima Ratio z loňské novinky Age of Aquarius. Už z doposavat odvysílané sestavy vystupujících a je vidět, proč je VGT jiné než většina gotických festivalů. Není to jen přehlídka největších hvězd na několika pódiích vedle sebe. Je to městské setkání scény, kde vedle sebe stojí 80-koví veteráni, nové postpunkové kapely IBM Industrial, neofolk, klasika, středověká hudba, metal, performance, filmy, trhy a vlastní noční život. Nejde tedy jen o koncerty, ale o několikadenní pobyt ve městě, které se dočasně promění v domov temné subkultury. A teď pojďme zase za hudbou, a to do nedělního programu. V hale Agra zahrají ve čtvrt na šest odpoledne francouzští Corpus Delicti, tedy jedna z nejdůležitějších kapel kontinentálního gothic roku 90. let. Dáme si jich skladbu Twilight.

0: To byli američtí Shadows Hold se skladbou Haunt Me. Na VGT zahrají v neděli ve 9:45 večer v Moritz Bastaj a jejich vystoupení patří k těm klubovějším pospankově laděným bodům programu. Praktická otázka. Kde během Wave Gothic Treffen spát a jíst? Kdo chce hotel, hostel nebo apartmán, měl by řešit ubytování opravdu brzy, protože Lipsko je během letnic zaplněné velmi rychle. Festival má zároveň vlastní kemp a caravan area u Agra areálu. K tomu je potřeba speciální lístek, který platí jen spolu s festivalovou vstupenkou. Jídlo a pití bývá k dispozici skoro na všech festivalových místech, ale do klubů a koncertní prostor se vlastní občerstvení nosit nesmí. Výjimkou je kemp, kde si držitelé speciální kempingové pásky mohou zajistit vlastní zásoby. A teď zase zpátky k muzice. Nedělní večer ve Felsenkelleru nabídne v 19.10 britské synthpopaře Empathy Test. Od nich si pustíme skladbu Empty Handed.
1: Hi there, this is Isaac from Empathy Test and you're listening to Dark Wave on Radio Hay.

Stále posloucháte Dark Wave na rádiu Hej, dnes věnovaný 33. ročníku festivalu Wave Gothic Treffen. Dohráli jsme skladbu Jump Dance Rave od německého projektu Soman. Ten na letošním VGT se představí v neděli v 19.10 v Taubkantálu a bude patřit k tanečně tvrdší elektronické linii festivalu. Odkud na VGT přijíždí fanoušci? Oficiálně nemá smysl dělat jednoduchý žebříček podle pasu, ale atmosféra festivalu je dlouhodobě výrazně mezinárodní. Vedle domácí německé scény potkáte návštěvníky ze střední a západní Evropy, Skandinávie, Británie, Ameriky i dalších koutů světa. Právě tohle je jedna z největších sil VGT. Není to jen německý festival, ale pravidelný sraz lidí, kteří se jednou za rok sjedou do Lipska jako do společného temného hlavního města. Nedělní velká hala Agra vyvrcholí 11:30 večer vystoupením legendární Lacrimosy. Tino Wolf a Anne Nurmi jsou z VGT spojeni skoro symbolicky a my si od Lacrimosy pustíme jeden z jejich posledních singlů nazvaný Metamorfobia.

To byl projekt The SPKTR se skladbou The Last of Man, pokračovatel odkazu legendárních industrialistů SPK vystoupí v pondělí ve 20.50 ve Folkpalast Kopenhale. Pro industriální část publika je to jeden z těch bodů, který v programu okamžitě zaujme. Ke specialitám VGT patří místa, kam by běžný festivalový návštěvník často vůbec nezabloudil. Letos mezi ně patří i novogotická ruina kostela ve Wachau, kde se chystá koncert italských Hexperos, tedy neoklasika, neofolk a éterická hudba v kulisách kostelní ruiny. Ještě monumentálnější kulisou bude památník bitvy národů, kde zazní koncertní pásmo hudby z Hobita, Pána prstenů, Game of Thrones a House of Dragon. Jen letmo připomeňme, že VGT má vedle kapel i rozsáhlý klasický program, divadelní a varietní část a také sekci autorských čtení a přednášek. K tomu připočtěme komentované prohlídky hřbitovů, muzejní program, sakrální prostory nebo zvláštní akce typu technoidní Rave 300 v kostele svatého Petra. A je jasné, že gotická subkultura tu nemusí žít jen v klubech, ale i v kostelech, muzeích nebo starých hřbitovech a městské paměti. Pondělní program ve Felsenkelleru otevře ve 17 hodin a 50 minut švédská elektronická performanka Rain. Pustíme si její hitovku Off the Grid.

Pondělní Taubchental bude myslet i na fanoušky Psychobilly a Rockabilly. V 19.10 tam zahrají nizozemští Batmobile, od kterých jsme si pustili skladbu Bambuland ze stejnojmenného alba z roku 1987. Další samostatnou kapitolou VGT jsou trhy. Největší černé tržiště najdete v Agra areálu, kde se dá sehnat oblečení, boty, šperky, vinily, CDčka, knihy, doplňky, umělecké předměty i věci, o kterých jste nevěděli, že k životu potřebujete, dokud jste je neviděli. K tomu se přidává středověký trh na střeše Moritz Bastai a Heinische Dorf s jídlem, pitím, řemesly, ohni a stylovou středověkou muzikou hranou live. Pro někoho jsou tyhle trhy jen doplněk mezi koncerty, pro jiného jeden z hlavních důvodů, proč se na VGT vracet. V pondělí pokračuje program Wave Gothic Treffen díky tomu, že letnice jsou jeden ze německých svátků, kdy je pracovní volno, a tudíž v 19.40 se fanoušci můžou vrhnout do House Leipzig, kde se představí britská postpunková kapela East. Zahrajeme si jejich skladbu Warning Signs.

0: Dnešní 134. díl Darkwave se chýlí ke svému konci. Zahráli nám portugalští Moonspell s úplně novou skladbou Far From God, která předskakuje stejnojmennému albu, které vyjde v polovině června. Na letošním VGT vystoupí v pondělí ve 21.20 v hale Agra a budou jedním z velkých jmen závěrečného festivalového dne. Ze skladby to vypadá, že Moonspell mají nějaké nové gotické období. Připomeneme si teď to nejdůležitější. 33. ročník Wave Gothic Treffen proběhne od čtvrtka 21. května do pondělí 25. května 2026 v německém Lipsku. Program je rozprostřený po celém městě, vstupenka platí na oficiální festivalové akce a zahrnuje i městskou dopravu po Lipsku. Před cestou se určitě vyplatí sledovat stránky Wave Gothic Treffen a profily festivalu na sociálních sítích, protože u tak rozsáhlého programu můžou přijít i nečekané změny na poslední chvíli. Vždyť jen hudební program nabízí více než 200 položek. Dnešní Darkwave speciál uzavřeme kapelou, která zakončí hudební live program 33. ročníku festivalu, a to v hale Agra. Toto privilegium budou mít pro tentokrát běloruští Molčat doma, kteří nastoupí na pódium ve 10:45 a my si od nich pustíme skladbu Sun. Já musím jenom připomenout, že playlisty našeho pořadu najdete na stránce Darkwave na portálu Rádia Hey, kde si jednotlivé díly můžete také pustit v podcastové sekci, a samozřejmě nás najdete i na facebookové adrese facebook.com/darkwave-radio. Od mikrofonu se s vámi loučí Pavel Zelinka, přeji vám dobrou noc a těm, kteří míří do Lipska, šťastnou cestu a pevné boty.
1: Pozdrav z Transylvánie vám posílá Dark Wave.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 23 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.

A Fuck Off Seagulls a Heart of Steel. Tak to je skladba, která nám otevřela poslední březnové, tedy pardon, vlastně už jakoby poslední březnové, zároveň první dubnové vydání pořadu New Wave, protože premiéra je 31. března, repríza potom začátkem dubna, takže to můžete tak nějak začlenit do obou termínů. Nicméně od mixpultu a mikrofonu vás zdraví Jakub Mevín a dáme si opět hodinku hudby 70. a 80. let stylu New Romantic, New Wave, synthpopu a taky postpunku. Čekají vás Tears for Fears a Mad World, taky tady budou ABC a Many Happy Returns. No a jako první jsou to Alphaville a skladba, která vyšla pouze jako Bčková strana single, tuším, že tohle to byl single Big in Japan, kde vyšla skladba Seeds. Parádní věc, která se bohužel dostala na řadovku Forever Young, ale vyšla potom v různých bonusech a je to opravdu velice povrchná skladba. Tak si ji užijte a užijte si i celou New Wave. To vám od mixpultu a mikrofonu přeje Jakub Mevín a přeju vám taky příjemný a ničím nerušený poslech. Little dog.

80. let stylu New Wave, New Romantic, postpunku a taky synthpopu. Pokud byste měli náhodou nějaké dotazy nebo třeba hudební přání do tohle pořadu, pište mi na mail jakub@radiocore.cz, kde si vaše maily rád přečtu a samozřejmě i vaše ohlasy na tenhle hudební pořad, který, řekněme si, že je v českém metru celkem výjimečný a věřím, že má i spoustu posluchačů, kteří ho pravidelně radí. Tedy rádi ladí. Teď jsem schválně přeřekl, aby to bylo takové vtipné, když máme teď apríl, za chviličku už. Ale pokud posloucháte New Wave, tak samozřejmě doufám, že vydržíte u poslechu i nadále a bude si užívat právě playlist synthpopu, New Wave a tak podobně. Teď si dáme další muziku. Bronsky Beat a Junk, taky Blank Manch a Waves, no a začátek kapela Buzo, která se, řekněme, neujala tak, jak se asi představovala, žádné velké hity neměly, ale skladba Cry Boy Cry od nich je velice povedná. Byl to takový menší hit v té době, tak si ho dáme tady v New Wave na Core Music Radio i na Radio Wave.

To byl Kevin Twilight a Harmony of New Wave na Core Music Radio, taky Radio Wave s muzikou 70. a 80. let všech možných stylů, tedy New Wave, New Romantic, synthpopu, taky postpunku, a dáme si další muziku, protože tady pro vás mám už za chvilku Sparks a Angst in My Pants. To je věc z jejich desky z roku 1982, která nebyla nějak extrémně komerčně úspěšná, ale bylo to velice povedené album. Taky tady máme China Crisis a Wishful Thinking, je jeden z jejich největších hitů z 80. let, taková hrozně příjemná pohodovka. A jako první jsou tu Kissing the Pink a Desert Song, to je skladba z desky Naked z roku 1983, kterou produkoval mimochodem stejný producent jako slavnou desku Rio od Duran Duran. A je to na tom trochu znát, protože to má takové ty instrumentální nádechy a prostě to aranžmá, které slyšíte právě i na desce od Duran Duran. Takže Kissing the Pink a Desert Song tady v New Wave. A to je věc, kterou určitě nikde jinde jen tak neuslyšíte.

0: to byl i klasik z tomu Never Never Comes. Já jsem se trochu zachraptěl, tak se omlouvám. Nicméně, tahleta muzika vás čeká v New Wave i následovně, protože takové věci se hrajeme a jsou to kapely, na které se tak trochu zapomnělo. Ale New Wave se pomalečku chýlí ke svému závěru, alespoň na týden, a tak si dáme OMD, ale s Orchestra Man Who Was in the Dark. A to je kapela, která vlastně v 80. letech byla tak trochu ve stínu těch slavných kapel, jako Depešáci, Duran, tak podobně. Ale dělali úžasnou muziku. No a potom se vrátili vlastně po mnoha letech i v 2000 letí a vydali několik desek. A my se podíváme na tu jejich vlastně poslední desku, která vyšla už celkem nedávno, v roce 2003, jmenovala se Bauhaus Staircase a my si s ní zahrajeme skladbu Evolution of Species tady v New Wave na Kovor Music Rádiu a Rádiu Hey.
1: Death.

Extinction. Tak to byly Orchestral Maneuvers in the Dark a jejich Extinction of Species, no, Evolution of Species, pardon, z desky Bauhaus Starcase. New Wave se nachýlila ke svému konci, loučí se Jakub Melín od Mixpultu a mikrofonu na Color Music Rádiu i Rádiu Hey. No a na závěr jedna moc hezká věc ze samého závěru konce let 80. respektive ono je tak přelom 80. 90. let a to je skladba Falling a Joe Bonamonti a vlastně melodie z legendárního seriálu Twin Peaks. Tak si ji užijte na závěr New Wave a za týden opět naslyšenou.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byla jedna hodina po půlnoci.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.

0: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 2 hodiny.
2: Posloucháte Hej Rádio. Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
4: Rádio Hej.
5: Rádio Hej. Na nic si...